Odkať je to kafe? Od Žieda nebo ze spolku? Aha, od Elite Model Look. Tak si o něj zahrajeme. Každý den v odpolední show Evropy 2 je ve hře voucher na 5000 na kávovary Krups nebo novinku Coffee Crush. Tak do sebe kopni kafčo a vyraž na casting do nejprestižnější modelingové soutěže Omoda Elite Model Look ČR 2026 s odpolední show Evropy 2.

0: Summer Camp Evropy 2. Kluci a holky mezi 9 a 15 lety, rychle vlítněte na web Evropy 2. Nahrajte fotku na téma Ukaž, jaký jsi táborník a těšte se na nezapomenutelný letní tábor.
1: Tak co, těšíte se?
0: Týden her, soutěží, workshopů a koncertů pod širým nebem s moderátory Evropy 2. Evropa 2. Držíme ti flek i na Summer Campu.

Kdo si hraje, nezlobí. A když si hraješ s Evropou 2, dostaneš spoustu dárků, který nutně potřebuješ. Čekuj sekci soutěže na Evropa2.cz.

Už dneska večer rozjíždíme na Evropě 2 největší taneční mejdan v českém éteru. Dance Extravaganza Evropy 2. Headliners pro tento víkend. Macy, DJ Brian, DJ Flux. Už dneska od 10 večer do 4 ráno. Dance Extravaganza Evropy 2.

kaču. Odkať je to kafe? Od Žieda nebo ze spolku? Aha, od Elite Model Look. Tak si o něj zahrajeme. Každý den v odpolední show Evropy 2 je ve hře voucher na 5000 na kávovary Krups nebo novinku Coffee Crush. Tak do sebe kopni kavčo a vyraž na casting do nejprestižnější modelingové soutěže o moda Elite Model Look ČR 2026 s odpolední show Evropy 2.

Европе 2. What are you doing here for?

0: talk about.
1: Summer Camp Európy 2. Kluci a holky medzi 9 a 15 lety, rýchle vlítnete na web Európy 2. Nahrajte fotku na téma Ukaž, jaký si táborník a tešte sa na nezapomenutelný letní tábor.
2: Tak co, tešíte sa?
1: Týden her, soutěží, workshopů a koncertů pod širým nebem s moderátory Európy 2. Európa 2. Držíme ti flek i na Summer Campu.

0: Maximum 3 Musik.
1: Well, you were staring down disaster.

Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM. Maximum muziky.

jump in. I really wanna fly, 'cause I've been waiting all my life.

největším tanečním festiáku zadara. Ve vatě a navíc bez starostí, kde složit hlavu. To jde jedině s Evropou 2, ČSOB a Visa. Tak si celý týden hlídej na Evropě 2 tyhle

0: Dokonce 4 lupeny, 2 litry kapesného a ubytování v Love Village pro 4. Užijte si s Evropou 2 Beats for Love zadara, nažvejklí a do růžova vyhajaný. Beats for Love od 1. do 4. července v Ostravě, exkluzivně s Evropou 2. Kdo zaváhá, neušetří. Až do pondělí vám v obchodních domech i e-shopu Skonto.cz vrátíme 1000 korun zpět z každých 2500 korun nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Skonto nábytek.
1: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
2: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 kilometrů. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
1: A tak to bude drahé.
2: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
0: Ranní show Evropy 2 tě vybaví na ten nejbarevnější, nejkreativnější a nejhravější den dětí. Každý ráno hrajeme na Evropě 2 o skvělý stavebnice Lego. Každý den jiné sety, zvířátka, auta, fotbalové sety nebo Star Wars. Kdo si hraje s Evropou 2, nezlobí. A kdo hraje o Lego pecky, ten si je hlídá na Evropě 2. Šlápni si na kostičku v ranní show Evropy 2.
3: For Life a Madaga. Česká profesionální kosmetika na francouzských základech má pro vás úžasné dárky. Od 18. do 19. května získáte slevu 20% na vybrané kosmetické produkty. Vybírejte na e-shopu, osobně v showroomu na Moravanské 85 v Brně nebo v partnerských kosmetických salonech. forlifemadaga.com.
4: Hokejoví fanoušci, oblékněte se do stylového oblečení z fanshopu českého hokeje a ukažte svou hokejovou vášeň. Vybírat můžete z řady oficiálních produktů, od dresů a šál po čepice a mikiny. Fanděte českému nároďáku stylově. S mobilní aplikací Český hokej navíc získáte slevu na nákup. Oblečte se ve stylu naší národní vášně. Oficiální merch zakoupíte na fanshop.českýhokej.cz.
5: A teď vykouzlíme výhodnější elektřinu a plyn.
6: Už je vykouzleno. Svět se zbláznil, ale ceny u EPET zůstávají stabilní.
7: Žádná kouzla?
6: Kouzla ne, ale chytrý formulář. Nahrajte své vyúčtování a do 3 minut máte hotovo. Navíc nyní sleva 1000 korun při sjednání online. Více na EPET.cz.
0: Zpátky k muzice.
8: Evropa 2.

Vodka Tieto Café. Od Jeda nebo ze spolku. Aha, od Elite Model Look. Tak si o něj zahrajeme. Každý den v odpolední show Evropy 2 je ve hře voucher na 5000 na kávovary Krups nebo novinku Coffee Crush. Tak do sebe kopni kavčo a vyraž na casting do nejprestižnější modelingové soutěže Omoda Elite Model Look ČR 2026 s odpolední show Evropy 2.

0: kdykoliv. Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM.
1: Chtěla bys jet na pigitábor na Monínci?
2: Pigitábor na Monínci?
1: No jasně, příroda, pedalboard, lanový park, výlety, táborák, bazén, skvělé jídlo, soutěže a spousty dalšího.
2: Ty jo, to bude super zážitek.
1: No jasně, a ještě mají pár volných termínů, tak neváhej. Pigi tě vezme sebou na letní tábor na Monínec. Více na pigi.cz.

0: Krásné dobré ráno, posloucháte vysílání Evropy 2. Je sobota a jsou tady naše první zprávy se Zuzankou. Dobré ráno. Základna vrtulníkového letectva v Náměšti nad Oslavou dnes po dvou letech pořádá den otevřených dveří spojených s ukázkami letecké i pozemní techniky. Brány letiště se pro veřejnost otevřou v 9 hodin. Lidé mohou využít kyvadlovou dopravu z Náměště nad Oslavou i od vyhrazených parkovacích ploch. Muž, kterého ve čtvrtek zadržela policie kvůli podezření z krádeže lebky svaté Zdislavy z baziliky v Jablonném v Podještědí na Liberecku, ji zalil do betonu a chtěl pohřbít. Restaurátoři se pokusí lebku z betonu vyjmout. Výsledek bude znám nejdřív za několik dnů. Zloděj ukradl lebku tento týden v úterý. Policie chce, aby byl podezřelý stíhán vazebně. Soud o tom rozhodne nejspíš o víkendu. Po úspěšném začátku proti Dánům dnes čeští hokejisté ve druhém zápase na mistrovství světa ve Friburku nastoupí proti Slovincům. S dánským týmem si svěřenci Radima Rulíka poradili 4-1. Dnešní zápas je na programu ve 20:20.
1: Evropa 2, kde to stojí?
0: Pokud jste právě teď na cestách, opatrně na dálnici D1 ve směru k polským hranicím na 198. kilometru. Bouralo osobní vozidlo, lze očekávat nějakou tu kolonu. D35, tak tady na trase Mohelnice Lipník nad Bečvou máme na 287,5 kilometru odstavené vozidlo na krajnici. Bouralo se v Kroměříži v ulici 1. máje a na Brněnsku na silnici 53 u Pohořelic zasahují záchranné složky u nehody osobního vozu.
1: Evropa 2, jak je venku?
0: Aktuálně na většině území je zataženo, prší taktéž na většině území Česká. Srážky pak ustanou během odpoledne, ale to jen místy, takže i tak deštníky sebou. Teploty v průběhu dne 9 až 13, na severozápadě Čech 12 až 16 stupňů Celsia. No a k večeru údajně by se mohlo místy vyjasnit, zejména na severozápadě. Jestli to tak bude, nevím, ale co vím, že právě teď bere slovo na Evropě 2 Katka Hašková.
2: No já zase vím, že nám tady prší, ale vzhledem k tomu, že jsme v teple a útulnu našeho Evropa 2 studia, tak jsme v bezpečí, že jo?
0: Ano, hlavně je nám to jedno, protože jsme uvnitř, že jo?
2: No přesně tak. No a když nám tak krásně prší, tak se podíváme na to, co déšť dělá s naší psychikou a jak to souvisí s kriminalitou. Překvapivě.
1: Europa 2.

0: 7 hodin 20 minut a vy posloucháte vysílání Evropy 2. No a já jsem vám slíbila, že se podíváme na to, jak déšť ovlivňuje lidi. Protože dneska prší evidentně po celé republice. Vůbec nezávidím organizátorům nejrůznějších akcí a že jich je. Takže doporučuji zůstat doma a radši si poslechnout, jak vás déšť může ovlivnit. Protože lidi, když prší, jsou prý trošku divní a není to pocit. Protože počasí s námi mává víc, než si myslíme. Když se zatáhne a začne pršet, tak jsme takový podráždění, smutní, unavení, ale pozor, zároveň klesá kriminalita, protože když venku leje, lidem se nechce chodit ven, krást a zabíjet. Třeba v New Yorku během deštivých dnů výrazně ubývá vražd a v Manchesteru analyzovali přes 6 milionů policejních záznamů a zjistili, že zločinnost roste s teplotou, ale jenom do 18 stupňů. Pak už je zase tak velké vedro, že ani zločincům se nechce dělat. Déšť ale samozřejmě ovlivňuje i náladu. Když je dlouho zataženo, tak mozek produkuje méně serotoninu, tedy hormonu dobré nálady. A výsledkem je ta větší podrážděnost, horší spánek nebo větší chuť jíst. Takže pokud dneska třeba sníte půlku lednice, tak za to nemůžete vy, za to může počasí. A zajímavé je, že před bouřkou bývají neklidné i děti. Vědci zatím přesně nevědí proč, ale spekuluje se o změnách tlaku nebo jontů v atmosféře. Jinými slovy, když dítě třeba vám 2 hodiny bude běhat po bytě a řvát jako siréna, tak to neznamená, že jste špatný rodič a špatně jste vychovali své dítě. Ale možná vaše dítě je skrytá meteorologická stanice. A ještě jedna pozitivní zpráva, déšť nám pomáhá usínat. Zvuk kapek totiž funguje jako takzvaný růžový šum, který uklidňuje mozek. Takže pokud dneska během dne usnete, tak nejste líní, ale jste taky meteorologická stanice. A pro další moudra nás tady poslouchejte na Evropě 2.
1: Děcka, chcete zažít nejlepší týden svýho života? Hra o účast na legendární Summer Camp Evropy 2 startuje za
2: 5, 4, 3, 2, 1.
1: Tak kluci a holky mezi 9 a 15 lety, rychle vlítněte na web Evropy 2, nahrajte fotku na téma Ukaž, jaký jsi táborník a těšte se na nezapomenutelný letní tábor. Summer Camp Evropy 2.
3: Co jste dělali vy, ty otázky, jsou strašně dobrý.
1: Týden rozhovorů s hvězdami, her, soutěží, workshopů a koncertů pod širým nebem s moderátory Evropy 2.
3: Tak co, těšíte se?
1: Předposlední srpnový týden v prachovských skalách. Evropa 2. Držíme ti flek i na Summer Campu.
4: Teď se fotím já.
5: Řekni Epet.
6: Nejdřív vyfotím vyúčtování. Epet má teď elektřinu i plyn za extra výhodnou cenu. Tak abych to stihnul.
5: Vždyť se mu sjednání stihne než do 3 minut.
6: Taková změna se neodkládá. Sjednejte si výhodnou elektřinu a plyn od stabilního dodavatele na epet.cz. Epet. Život s lepší energií již 20 let.
1: Zpátky k muzice.

na Evropě 2. Tady Chuck Norris. Viděl jsem zemské jádro. Zemské jádro není nic oproti mému jádru.

0: kde to stojí.
1: Na D35 u Mohelnice počítejte s omezením na 287. kilometru směrem na Olomouc. Odstavené auto tam blokuje krajnici a provoz se zpomaluje. Komplikace jsou také na D1 mezi Brnem a Vyškovem. U 193. kilometru směrem na Ostravu havarovalo osobní auto. Neprůjezdná je krajnice a na místě zasahuje policie. Další zdržení čekejte u Chvalovic na Znojemsku na silnici 38, kde provoz komplikuje porouchané vozidlo. A uzavřená zůstává také silnice u Cvikova na Českolipsku. Důvodem je sesuv kamenů ze skály a silničáři tam řeší nebezpečí padajícího kamení. Tak hlavně šťastnou cestu, Evropa 2.

0: Summer Camp Evropy 2. Kluci a holky mezi 9 a 15 lety, rychle vlítněte na web Evropy 2. Nahrajte fotku na téma Ukaž, jaký jsi táborník a těšte se na nezapomenutelný letní tábor.
1: Tak co, těšíte se?
0: Týden her, soutěží, workshopů a koncertů pod širým nebem s moderátory Evropy 2. Evropa 2. Držíme ti flek i na Summer Campu.

0: Posloucháte vysílání Evropy 2, krásné dobré ráno. Dneska máme 16. května, je sobota, svátek slaví Přemysl. To mě napadá, že bych se mohla podívat na nějaké přemyslovce. Nicméně já jsem vám teď chtěla vyprávět příběh, co se mi stalo zase v noci. Já jsem zase měla sny. Nevím, kdo jste slyšeli minule můj vstup o tom strašném hororu. Tak teďka to byl taky horor, ale úplně jiného ražení. Mně se totiž zdálo, že jsem psala nějakou velkou písemku ve škole. Ale to bylo strašný, bylo to v takové obrovské aule, teď nás tam hlídali a kontrolovali a já jsem vůbec nerozuměla zadání, já jsem ho nějak snad ani nemohla přečíst, protože to zadání vypadalo jako rozpečená bageta. No, tady do toho bych se nerada zabředávala, ale říkala jsem si, co asi tady ty sny o škole znamenají, protože podle mě je vlastně sen o písemkách nebo zkoušení jeden jako z nejvíc jako stresových snů, který se může stát a je úplně jedno, že jste 20 let ze školy. Jo, a je to docela zajímavé. A každopádně, tak já jsem se na to podívala, co to znamená. Jo, a že většinou nejde o tu školu, ale prý o pocit, že jste na něco nepřipravení, že vás někdo hodnotí, že můžete selhat před ostatními, nebo že mám pocit, že bych měla mít pocit tlaku a zodpovědnosti. A já si říkám, tyjo, tak to je výborný, tak doteď jsem žádný pocit tlaku neměla a teď ho mám po té, co jsem si přečetla výklad snu. Takže já bych chtěla říct, že možná, když se vám někdy zdá něco divného, tak si radši o tom nic nezjišťujte, protože z toho jako haha písemka se vám po výkladu může stát, že máte pocit, že podvědomě kolabujete z nějakého existenčního tlaku. Přitom ty sny jsou relativně běžné, že mozek si vlastně jenom třídí myšlenky, vzpomínky a drobné stresy a prostě škola je univerzální kulisa, protože jsme do ní chodili dlouho, někteří déle, někteří méně déle, ale samozřejmě tam zůstává ten pocit, že musíme něco zvládnout. Takže vlastně to znamená jenom, že teď něco řešíte a máte trochu nabitější období, no ale tak kdo nemá, že jo, kdo nemá. Tak jestli se vám taky zdá o škole, tak mi napište třeba na Insta, já si o tom ráda popovídám, abych věděla, že nejsem jediný blázen, kterému se ve 40 zdá o maturitě. Hezký den, Evropa 2.
1: Evropa 2. Action! Novinky v kinech. Here I go.
2: Popové koncertní filmy uváděné v kinech jako třeba 2 roky starý Taylor Swift The Eras Tour se divácky vedou velmi dobře. Poptávka hollywoodských studií po nich stoupá a tvůrcům se tak otevírá nový prostor pro co nejzajímavější technické provedení.
3: That's James Cameron. No one shot a concert film on this scale before.
2: A to byla výzva pro ostříleného režiséra Jamese Camerona, týpka, který má na kontě 3 Oscary, přitom filmařinu ani nestudoval. V mládí byl ale pro film tak zapálený, že zatímco ostatní ujížděli na kokainu a amfetaminu, jemu stačily litry kávy a zvládal pracovat 85 hodin s jedinou hodinou spánku.
4: Tour is so brutal. I like to have a puppy room to like go chill in.
5: I'm doing this on my next movie for sure.
4: Right?
2: V Cameronově režii tak vznikl dokument o přípravě koncertu Billie Eilish.

0: dobré ráno, Evropa 2 s vámi i po 8 hodině a taky Zuzka Kozáková a zprávy.
1: Dobré ráno. Prezident Petr Pavel se v neděli zúčastní pietního aktu k uctění obětí nacistické perzekuce během druhé světové války. Prezidentská kancelář to oznámila na webu. Na Národním hřbitově v Terezíně se tryzna koná tradičně 3. květnovou neděli. Hlavní projev u příležitosti 81. výročí osvobození přednese předseda Ústavního soudu České republiky Josef Baxa. Státní úhrada čistých nákladů na základní služby poskytované Českou poštou se asi sníží z nynějších až 2 miliard korun ročně na nejvýše 1,5 miliardy. Pokles hraniční částky předpokládá novela skupiny poslanců koaličního hnutí ANO, kterou vláda podle podkladů pro pondělní schůzi podpoří. Předkladatelé argumentují podmínkami veřejné podpory schválenými Evropskou komisí. Dnes se rozhodne o vítězi 70. ročníku mezinárodní pěvecké soutěže Eurovize. Mezi 25 finalisty je i český zástupce Daniel Žižka s písní Crossroads. Eurovize letos hostí Vídeň, protože hudební klání loni vyhrál rakouský zpěvák vystupující pod jménem JJ Koby.
2: Evropa 2, kde to stojí?
1: Na D6 se došlo k nehodě ve směru z Varů na Prahu. Na 52,5 kilometru se srazil osobní vůz se zvěří a nehoda se došetřuje na dálnici D1, a to ve směru k polským hranicím. Na 98. kilometru bouralo tu osobní vozidlo.
2: Evropa 2, jak je venku?
1: Venku je převážně zataženo s deštěm. Během dne kromě jihovýchodu a východu Moravy a Slezska srážky ustanou a místy se vyjasní. Večer bude v Čechách skoro jasno. Teploty očekáváme mezi 9 až 13 stupni, na severozápadě Čech to bude 12 až 16 stupňů Celsia. Ode mě je to vše, vy jste s Evropou 2 a 4 minuty po 8. pokračuje Katka Hašková. Aha, jsem si nezapla mikrofon, ale jsem tady a se mnou taky Lake Malawi nebo Alessandra.
2: Evropa 2.

0: Krásné dobré ráno, posloucháte vysílání Evropy 2, je 8 hodin a 19 minut. Svátek slaví Přemysl, k těm Přemyslovcům, k těm se ještě dostaneme, ale dneska se podíváme, co to datum 16. května znamená pro nejrůznější mezinárodní dny. To je moje oblíbená disciplína, jdeme na to, dnes se slaví Mezinárodní den světla. Připomínáme si, jak moc světlo ovlivňuje náš život, a což je vtipný, když venku prší a je tam vlastně úplná tma. Taky je Evropský den slunce, který upozorňuje na energii ze slunce, což je mimochodem fascinující, že slunce pošle na Zemi za hodinu víc energie, než lidstvo spotřebuje za rok. No a my toho stejně využijeme nejvíc tak, že si v létě rozpálíme volant auta na 80 stupňů. No a pak taky máme Mezinárodní den soužití v míru a ten nám připomíná, že bychom spolu měli vycházet v klidu a respektu, což je krásná myšlenka, hlavně když třeba člověk vidí, jak se agresivně chovají lidi ve frontě, v supermarketu, když je otevřena jenom jedna pokladna. No. Ale já věřím, že když to teď víte, tak, že vám ten mír vešel do vašeho srdce a do vaší duše a budete mít krásný den. Doufám, že máte krásný den, i když prší. Třeba s Evropou 2.
1: K tomu, abyste měli husí kůži, nepotřebujete obraz. Rádio úplně stačí.
2: Díky vám, chlapi, takovou radost jste mi udělali, děkuju, hrozně moc děkuju.
3: Ani nepoděkuje
2: a už neotravuji. Ahoj.
1: Evropa 2, tvoje denní dávka emocí.
4: A teď vykouzlíme výhodnější elektřinu a plyn.
5: Už je vykouzleno. Svět se zbláznil, ale ceny u EPET zůstávají stabilní.
6: Žádná kouzla?
5: Kouzla ne, ale chytrý formulář. Nahrajte své vyúčtování a do 3 minut máte hotovo. Navíc nyní sleva 1000 korun při sjednání online. Více na epet.cz.
1: A to jste věděli, že exosomy a PDRN jsou objevem, který posouvá regeneraci a obnovu pleti na novou úroveň? Tak si o ně na Evropě 2 zahrajem. Balíčky kosmetiky s obsahem exosomů a PDRN od české profesionální kosmetiky For Life and Madaga jsou ve hře každý den mezi 9 a 11. Pohlídej si profi kosmetiku For Life and Madaga celý týden na Evropě 2.
7: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Zajistil elektřinu a plyn i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době. Volejte zdarma 800 575 575. Centropol.
1: Zpátky k muzice.
8: Evropa 2. We were staring down disaster. That night we almost called it quits.

Vodka Tieto Kafe. Od Jeda nebo ze spolku. Aha, od Elite Model Look. Tak si o něj zahrajeme. Každý den v odpolední show Evropy 2 je ve hře voucher na 5000 na kávovary Krups nebo novinku Coffee Crush. Tak do sebe kopni kavčo a vyraž na casting do nejprestižnější modelingové soutěže Omoda Elite Model Look ČR 2026 s odpolední show Evropy 2.

0: Evropa 2, kde to stojí.
1: V Turnově komplikuje provoz nehoda motorkáře na kruhovém objezdu Výčínské ulici. Záchranáři i policie jsou na místě a doprava tam může trochu zpomalovat. Další nehoda zaměstnává policisty u Českých Budějovic. U Lednice havaroval motorkář a část vozovky tam zůstává omezená. Ve Slušovicích a Březové na Zlínsku dnes počítejte s omezením kvůli dostihům. V okolí areálu bude během dne zvýšený pohyb lidí i krátká dopravní omezení. A v Kroměříži se dnes koná Hanácký den. Největší komplikace čekejte ve Velehradské ulici, kde se během lidové slavnosti bude doprava pohybovat pomalej. Šťastnou cestu a hlavně bez nehod. Evropa 2.
0: Žhavý novinky Evropy 2.

0: Tak to byla Katy Perry na Evropě 2, ale my se teď podíváme na nějakého pořádného chlapa. Protože po letech čekání, spekulací a internetových hádek typu Bond musí být Brit nebo hlavně na další svalovec bez charizmatu, se konečně začíná něco dít. Studio Amazon MGM Studios oznámilo, že castingy na nového Jamese Bonda už běží naplno. Takže éra Daniela Craiga je u konce a hledá se nový agent 007. A není to malá věc. Bond je jedna z největších filmových rolí vůbec. V podstatě práce, kde musíte umět zachránit svět, vypadat dobře v obleku, utéct explozi, rozdat si to s pár holkama a zároveň říct jednu suchou hlášku tak, aby si lidi citovali dalších 10 let. Poslední Bondovka Není čas zemřít vyšla už před 5 lety. Daniel Craig tam Bonda definitivně uzavřel a od té doby se hlavně spekulovalo, kdo ho nahradí. A těch teorií bylo tolik, že člověk měl pocit, že nového Bonda nakonec vybere veřejné hlasování mezi fanoušky a bookmakery. Teď už je ale jasno aspoň v tom, že ty konkurzy opravdu začaly. Mezi favority je momentálně 6 men. Třeba Henry Cavill, tedy muž, který vypadá, jako by se narodil rovnou v obleku, dál Aaron Taylor Johnson, nebo Harris Dickinson, ve hře je i Callum Turner a jediný nebritský kandidát Australan Jacob Elordi, kterého mladší diváci znají hlavně ze seriálu Euforie. A velkou roli hraje i věk. Producenti totiž nechtějí jen Bonda jen na jeden film, ale chtějí mu nabídnout delší angažmá, klidně na 10 i víc let, takže se řeší nejenom charisma, ale i to, jestli ten člověk zvládne běhat po střechách ještě v 3 dalších pokračování. Mimochodem, Bondovky mají už historii starou 64 let. První film vyšel v roce 62, no a nový herec bude teprve 7. oficiálním Bondem, což je vlastně fascinující, když si třeba vezmete, kolik doktorů se vystřídalo v ordinaci, že jo? No. A zatím se pořád vůbec nic neví o příběhu, vedlejších rolích ani datu premiéry, takže prostě svět teď čeká hlavně na jednu jedinou informaci, kdo si příště objedná Martini a nechá si ho protřepat a nemíchat. Uvidíme. A jak se to dozvíme, tak vás samozřejmě tady na Evropě 2 budeme informovat.
1: Evropa 2

0: Dobré ráno, posloucháte vysílání Evropy 2 s datem 16. května a po 9. hodině jsou tady zprávy. Dobré ráno. Po sobotním nedohraném derby v pražském Edenu se znovu otevírá otázka používání kamer s využitím biometrických údajů na stadionech. Nyní to zakazuje legislativa. Tento systém se smí používat pouze na mezinárodních letištích, což je v Česku letiště Václava Havla. Když systém na letišti za pomoci umělé inteligence najde mezi lidmi schodu s někým, kdo je v celostátním pátrání, okamžitě o tom ví cizinecká policie. Vzniknout by tedy mohl registr fanoušků, kteří již mají zákaz chození na stadion. Systém by pak fungoval podobně jako na pražském letišti. Informuje o tom veřejnoprávní televize. Rodiče dětí, které se od příštího roku narodí, by mohly mít vyšší rodičovskou. Místo nynějších 350 tisíc by dostali 400 tisíc korun. Na dvojčata a vícerčata místo 700 pak 800 tisíc korun. Počítá s tím novela o státní sociální podpoře, kterou v pondělí projedná vláda. Turisté se dnes vydají na trasy 59. ročníku pochodu Praha-Prčice. Připraveno je 21 tras. Nejdelší 70-kilometrová začíná v Praze. Některé jsou určené i pro cyklisty, nechybí ani trasa pro děti nebo lidi s handicapem. I letos účastníci obdrží tradiční suvenýr, plastovou botu.
1: Evropa 2, kde to stojí?
0: Opatrnost se vyplatí na D10 ve směru z Prahy na Turnov, bouralo se na 21. kilometru. V Luhačovicích na Zlínsku v Masarykově ulici se srazily dva vozy a s nehodou počítejte i v Písku v Kocínově ulici.
1: Evropa 2, jak je venku?
0: Převážně zataženo s deštěm. Během dne kromě jihovýchodu a východu Moravy a Slezska srážky ustanou a místy se vyjasní. Večer bude v Čechách skoro jasno. Teploty se dostanou na 9 až 13 stupňů, v severozápadní polovině Čech to bude 12 až 16 stupňů Celsia. Ze zpráv Evropy 2 je to vše. 4 minuty po 9. opět pokračuje Katka Hašková. No a my si dáme třeba Taylor Swift a dnešním šrapnelu bude taky žena schválně, jestli si tipnete, kdo to bude.
1: Evropa 2.

0: Evropy 2.
1: Přesně jak jsem vám slíbila, dneska se podíváme na hitovku ženy, zpěvačky. Zpěvačky, která nikdy nebyla takový ten typ, co by seděl v koutě s kapesníkem a brečel nad jejím smutným osudem. Spíš vám třeba rozbila talíř o ksicht, sedla na motorku a pak z toho udělala hit. Mluvím o Pink a o její nedoceněné pecce z roku 2004. Vznikla na album Try This, které bylo mnohem tvrdší a rockovější než její předchozí věci. A produkoval ji Tim Armstrong z punkové kapely Rancid, takže tam místo nějakého uhlazeného popu je slyšet taková ta syrová naštvanost. Zajímavé je, že videoklip ani není klasický klip, je to záběr z jsou to záběry z evropského turné, koncerty zákulisí a ta energie publika, takový možná by se dalo říct i malý dokument z doby, kdy se z Pink definitivně stala rocková rebelka. No a tady ten song teda nebyl její největší hit, nicméně fanoušci ho prý milují dodnes, protože je autentický. Žádná velká romantika, jenom moment, kdy zjistíte, že se něco ve vztahu rozpadlo a vy jste byli poslední, kdo to pochopil. Tak to je vždycky nepříjemné. Na druhou stranu dostat z toho skvělý song je určitě záslužné. Takže teď si dáme jednu z Pink písní, a to Last to Know. Pink na Evropě 2.
0: Víkendový hudební šrapnel Evropy 2.

největším tanečním festiáku zadara. Ve Vatě a navíc bez starostí, kde složit hlavu. To jde jedině s Evropou 2, ČSOB a Visa. Tak si celý týden hlídej na Evropě 2 tyhle

0: dokonce 4 lupeny, 2 litry kapesného a ubytování v Love Village pro 4. Užijte si s Evropou 2 Beats for Love zadara, nažvejklí a do růžova vyhajaný. Beats for Love od 1. do 4. července v Ostravě, exkluzivně s Evropou 2. Kdo zaváhá, neušetří. Až do pondělí vám v obchodních domech i e-shopu Skonto.cz vrátíme 1000 korun zpět z každých 2500 korun nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Skonto nábytek.
1: Co se tady děje?
2: Co se chystá?
3: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litru na 100 km.
4: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
3: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
5: Když levně, tak Tesco. Nyní cena pro všechny 8,90 Madeta jeho české trvanlivé mléko polotučné litr. Nabídka platí od 13. do 19. května ve všech supermarketech a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
0: A to jste věděli, že exosomy a PDRN jsou objevem, který posouvá regeneraci a obnovu pleti na novou úroveň? Tak si o ně na Evropě 2 zahrajem. Balíčky kosmetiky s obsahem exosomů a PDRN od české profesionální kosmetiky For Life and Madaga jsou ve hře každý den mezi 9. a 11. Pohlídej si profi kosmetiku For Life and Madaga celý týden na Evropě 2.
6: Jíst zdravěji jde v Albertu snadno. Jsou tu oblíbené týdny akčních slev v našem novém katalogu zdraví. Objevte přes 500 produktů za exkluzivně nízké ceny. Biojavorový sirup Nature's Promise 1/4 litru s apkou za 99,90 a bezlaktózové trvanlivé mléko litr s apkou za 17,90. Albert.
7: Festival Ultra Slev Allegro Smart Weeks je v plném proudu. Užívej si slevy až 50%. Vstup do světa Smart a objevuj každý den tisíce značkových produktů za výhodné ceny. I v e-shopech MOL a CZC. Když něco, tak Allegro.
8: Hokejoví fanoušci, oblékněte se do stylového oblečení z Fanshopu českého hokeje a ukažte svou hokejovou vášeň. Vybírat můžete z řady oficiálních produktů, od dresů a šál po čepice a mikiny. Fanděte českému nároďáku stylově. S mobilní aplikací Český hokej navíc získáte slevu na nákup. Oblečte se ve stylu naší národní vášně. Oficiální merch zakoupíte na fanshop.českýhokej.cz.
9: Všechno, o čem jsem kdy psala, je fikce. Kromě věcí, které jsem sama prožila.
10: Nová série OnePlay Originál.
11: Simona Moniová.
10: Tereza Ramba v životní roli. V příběhu, který změnil pohled na násilí.
12: Já se tě nebojím!
10: Moniová. Už teď pouze na OnePlay.
13: Připoutej se.
14: Falcon uvádí.
15: Mandaloriane, budeš trpět.
14: Nové napínavé dobrodružství ze světa Star Wars.
16: Chceme zabránit další válce.
15: Hodně štěstí. Bude se ti hodit.
14: Mandalorian a Grogu. V kinech od 21. května.
0: Zpátky k muzice.
17: Evropa 2.

Chuck Norris na Evropě 2. Tady Chuck Norris. Dojel jsem nakonec kruhového objezdu.

0: Evropa 2, kde to stojí?
1: Na D10 u Mladé Boleslavy pozor na 21. kilometru směrem na Turnov. Auto tam srazilo zvěř. U Ivančic na Brněnsku komplikuje provoz porouchané auto na silnici 394. Řidiči tam musí počítat se zdržením a opatrnějším průjezdem. V Šenově na Ostravsku zasahuje policie u nehody dvou aut na Radničním náměstí. Ve Zlíně dnes omezí provoz závod Supersprint Triathlon. Uzavírky a komplikace čekejte hlavně v centru kolem náměstí Tomáše Garrigua Masaryka a Hradské ulice. No a v Holešově na Kroměřížsku pokračuje festival Food Day. Kvůli akci bude během dne hustší provoz a více lidí v ulicích Partizánská, Zámecká nebo na náměstí doktora Richtra. Tak ať už jdete kamkoliv, hlavně šťastnou cestu, opatrně, bez nehod a ideálně s Evropou 2.
0: Žhavý novinky Evropy 2.

0: Summer Camp Evropy 2. Kluci a holky mezi 9 a 15 lety, rychle vlítněte na web Evropy 2. Nahrajte fotku na téma Ukaž, jaký jsi táborník a těšte se na nezapomenutelný letní tábor.
1: Tak co, těšíte se?
0: Yeah! Týden her, soutěží, workshopů a koncertů pod širým nebem s moderátory Evropy 2. Evropa 2. Držíme ti flek i na Summer Campu.

Posloucháte maximum muziky Evropy 2. Možná vás překvapil podkres, ale samozřejmě vysvětlím. Když někdo řekne vykrást kostel, většina lidí si představí kasičku. Ale existují lidi, co kradou?

0: černému trhu se sběratelskými relikviemi. Ano, existuje černý trh s kostmi svatých. Ve středověku byly relikvie tak cenné, že některé kostely si je nechávali hlídat, skoro jako třeba dnešní klenotnictví. V roce 2014 zmizel v Itálii relikviář z krví Jana Pavla II. Policie tehdy dokonce řešila, jestli nešlo o satanistický motiv. Nakonec se našel, teda ta krev se našla. Celá Itálie to tehdy řešila skoro jako národní krizi, protože Jan Pavel II. Byl velice populární, že jo? Ve Francii ukradli trnovou relikvii spojovanou s Kristovou korunou. Historici pak řešili, jestli je cennější samotný artefakt nebo ten zlatý relikviář kolem něj, což je mimochodem vyloženě takové hezky francouzské. Ano, máme svatou relikvii, ale viděli jste ten design. Ve středověku byly relikvie tak cenné, že města mezi sebou soutěžila, kdo má lepšího svatého. Proto se ostatky kradly už tehdy. Dokonce existuje termín furtum sacrum, tedy svatá krádež, což je nádherný oxymoron, něco jako dietní smažák. No. Takže, co bych řekla na závěr, dnes lidé kradou telefony, kola, kabelky, ve středověku to bylo brácho, sehnal jsem prst svatého Bartoloměje. A i tohle je Evropa 2.
1: Evropa 2. Action! Novinky v kinech.
2: Was für ein seltsamer Nachname. Mengele.
3: Nový film Kirila Serebrenikova Zmizení Josefa Mengeleho líčí život nacistického doktora s Osvětimi v jihoamerickém exilu a připomíná, že zlo nikam nezmizelo. Po většinu dvouhodinové stopáže snímek mapuje dobu, kdy se jeden z nejdůležitějších mužů Hitlerova režimu, přezdívaný Anděl smrti, ukrývá před spravedlností nejdřív v Německu, později v Argentině a Brazílii. Prožívá paranoidní stavy i záchvaty sebelítosti, nikdy ho ale nedožene svědomí.
4: Warum warst du in Auschwitz?
3: Když Mengeleho v Brazílii navštíví syn Rolf, je z Anděla smrti už jen uzlíček nervů. Na Rolfovy otázky, zda v Osvětimi dělal experimenty na dětech, odpovídá úhybně, přesto výmluvně.
4: Was hast du dort wirklich gemacht?
5: Du wirst nie begreifen!
3: V Serebrenikově filmu je těžké hledat pozitivní postavy. Maďaři ukrývající nacistického zločince s vidinou tučné odměny, služebnictvo je špilně dolévá prázdné sklenice slavících nacistů, ti všichni jakoby byli vinni.
6: Hauptsturmführer Josef Mengele! Ihr Krieg ist noch nicht vorbei!
3: Snímek Zmizení Josefa Mengeleho je premiérově v kinech. Martina Sokolová, Evropa 2.
1: Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM. Evropa 2. Kam vyrazit?
7: Pondělí 18. května oslavíme Mezinárodní den muzeí. Proto toto pondělí i neděli před ním 17. května některá muzea a galerie v Praze otevřou své výstavy a expozice zdarma či za snížené vstupné. V neděli to budou Národní galerie v Praze, Umělecko-průmyslové muzeum, Národní technické muzeum mimo pražské pobočky, v pondělí Národní zemědělské muzeum a Muzeum českého granátu. Svou účast ale ještě nepotvrdili všichni a tak lze očekávat, že míst, která budete moci navštívit, bude mnohem více. Hlavní myšlenkou roku 2026 je muzeum sjednocující rozdělený svět se zaměřením na snížení nerovností, podporu mírových a inkluzivních společností a posílení globálního partnerství pro udržitelný rozvoj. Tak se přijďte ukázat, doporučuje Evropa 2.
8: Svět off, rock on. Na festival Rock for People míří světové hvězdy. Gorillaz, Limp Bizkit, Bring Me the Horizon, Halsey, Iron Maiden a přes 100 dalších kapel. Od 10. do 14. června 2026 v Hradeckém parku 360. Vstupenky rychle mizí. Najdeš je na rockforpeople.cz.
9: Stále ještě nevíte, kde bude váš maturitní nebo vysokoškolský ples? Je čas přestat hledat. Jsou chvíle, na které se nezapomíná. První tanec. Smích přátel. Ty si zaslouží výjimečné místo. Kongresové centrum Praha. Velký taneční parket, špičkové zázemí a navíc Praha jako na dlani. A kde bude ten váš ples? Více na kcp.cz.
10: Kongresové centrum Praha. Kde na okamžicích záleží.
11: Živý hraní, rozhovory a tisíce dalších skvělých videí na jednom místě.
12: No to, že si cigán, tak si fakt jako dobrý.
11: Čekuj sekci video na Evropa2.cz. To, co tě čeká začátkem června, není jen tak nějaký trsání. Sejdou se totiž ty nejlepší taneční týmy z Česka a Slovenska.
13: Evropa 2, taneční skupina roku 2026. Přijď se juknout na světový hip-hop, disco, modernu, show nebo latino.

0: Chaos opět na největší taneční stage v O2 Univerzu.
1: Vstupenky na Ticketportál a Ticketmaster.
0: Televizní finále mistrovství České republiky 5. až 7. června.
1: Taneční skupina Roku.cz.
2: Ahoj, já se tak těším.
3: Na co se těšíš?
2: Jedu o prázdninách na letní sportovní tábor s prasátkem Piggy.
3: Je, a kam?
2: Na Monínec. Vyzkouším si spousty sportů, bude bojovka a hlavně zábavička s Piggy.
3: Fakt? Já chci je taky.
2: Tak mrkni na www.piggy.cz.
3: Bezva, www.piggy.cz, letní sportovní tábor na Monínci.

0: I po 10. hodině ladíte maximum muziky Evropy 2, no a my jdeme na další zprávy se Zuzkou Kozákovou.
1: Hezké dopoledne. Základna vrtulníkového letectva v Náměšti nad Oslavou dnes po 2 letech pořádá den otevřených dveří spojených s ukázkami letecké i pozemní techniky. Brány letiště se pro veřejnost otevřely v 9 hodin. Lidé mohou využít kyvadlovou dopravu z Náměště nad Oslavou i od vyhrazených parkovacích ploch. Muž, kterého ve čtvrtek zadržela policie kvůli podezření z krádeže lebky svaté Zdislavy z baziliky v Jablonném v Podještědí na Liberecku, ji zalil do betonu a chtěl pohřbít. Restaurátoři se pokusí lebku z betonu vyjmout. Výsledek bude znám nejdřív za několik dnů. Zloděj ukradl lebku tento týden v úterý. Policie chce, aby byl podezřelý stíhán vazebně. Soud o tom rozhodne nejspíš o tomto víkendu. Po úspěšném začátku proti Dánům dnes čeští hokejisté ve druhém zápase na mistrovství světa ve Friburgu nastoupí proti Slovincům. S dánským týmem si svěřenci Radima Rulíka poradili 4-1 po brankách Dominika Kubalíka, Daniela Boženílka, kapitána Romana Červenky a Matěje Blimela. Dnešní zápas je na programu od 20:20.
0: Ty hokejisti nějak rozhodili.
1: Je jich moc.
2: Evropa 2, kde to stojí?
1: Na D10 pozor ve směru z Prahy na Turnov, na 60. kilometru máme odstavené vozidlo. V Šenově na Ostravsku na Radničním náměstí se srazily 2 vozy a nehoda se došetřuje i v Luhačovicích v Masarykově ulici.
2: Evropa 2, jak je venku?
1: Stále převážně zataženo s deštěm. V severozápadní polovině Čech může být místy polojasno až oblačno. Během dne kromě jeho východu a východu Moravy a Slezska od severozápadu začnou srážky ustávat a místy se zcela vyjasní. Dnešní nejvyšší teploty očekáváme mezi 9 až 13 stupni. Na severozápadě Čech to bude 12 až 16 stupňů Celsia. Ode mě je to vše, vy jste stále s Evropou 2 a stále s Katkou Haškovou.
0: No a na co vás nalákám? Já vás nalákám třeba na Madonu a Sabrinu Carpenter a možná i na nějakého hosta tady ve studiu. Schválně, kdo to může být?
2: Evropa 2. There's a place in this old town.

0: Sabrina a Madonna nám tady okořenili vysílání Evropy 2, konkrétně Maximum muziky, a my teď ale půjdeme do sportu. Ne proto, že teď se hraje hokej, nebo protože taky jde diamantová liga, ale protože jedním podle mě z nejoblíbenějších televizních nebo divácky televizních sportů je taky tenis, že jo, máme Grand Slamy a různé jiné turnaje, a navíc naši sportovci, respektive sportovkyně, jsou tady v tom sportu velice úspěšní. Ale přemýšleli jste někdy nad tím, proč je tenisový míček žlutý? Já jsem nad tím nepřemýšlela nikdy, až do doby, než jsem zjistila ten důvod. A pár lidí jsem se ptala a většina správně typla, no, asi aby byl dobře vidět, což je samozřejmě pravda, tak jako co si budem. Žlutý tenisový míček se po vašem servisu v křoví hledá rozhodně líp, než kdyby měl nějakou jinou barvu. Nicméně zatím stojí překvapivě David Attenborough. Ano, ten pán, kterému jsme minulý víkend přáli k jeho stým dožitým narozeninám. Pán, který nám ukázal, jak je příroda krásná. A tenhle ten pán měl v 60. letech 20. století v BBC 2 na starosti zlepšení kvality barevného vysílání. To byla doma, kdy lidi doma koukali na barevnou televizi asi stejně nadšeně, jako my si dneska dopisujeme s umělou inteligencí. V roce 1967 poslal kamery na Wimbledon, no ale tenisové míčky, které byly původně bílé, nešly na kameře moc dobře vidět. Bílé míčky na trávě a bílých čárách, a to byl ten problém, ty bílé čáry a bílé míčky, protože lidi neviděli, jestli byl out, nebyl out, jak to bylo. Respektive prostě diváci s tím měli problém, ale hlavně s tím měli problém i samotní hráči. A tehdy Attenborough navrhl, aby míčky změnili barvu. Jednoduchý. Mezinárodní tenisová federace pak rozběhla testování té nejvhodnější barvy a nakonec se shodli na neonově žluté, protože když něco nejde najít, no tak to prostě musíte přetřít s výrazňovačem. Možná nebylo tak daleko od toho, aby míčky byly růžové. To by byla fakt hezká hra, to by se mi líbilo. Nicméně míčky jsou žluté, může za to David Attenborough, a vy to teď víte díky Evropě 2.
1: Děcka, chcete zažít nejlepší týden svýho života? Hra o účast na legendární Summer Camp Evropy 2 startuje za... Tak, kluci a holky mezi 9 a 15 lety, rychle vlítněte na web Evropy 2. Nahrajte fotku na téma Ukaž, jaký jsi táborník, a těšte se na nezapomenutelný letní tábor. Summer Camp Evropy 2.
2: Co jste dělali vy, ty otázky, ty jsou strašně dobrý.
1: Týden rozhovorů s hvězdami, her, soutěží, workshopů a koncertů pod širým nebem s moderátory Evropy 2.
2: Tak co, těšíte se?
1: Předposlední srpnový týden v Prachovských skalách. Evropa 2. Držíme ti flek i na summer campu. Ranní show Evropy 2 tě vybaví na ten nejbarevnější, nejkreativnější a nejhravější den dětí. Každý ráno hrajeme na Evropě 2 o skvělý stavebnice Lego. Každý den jiné sety, zvířátka, auta, fotbalové sety nebo Star Wars. Kdo si hraje s Evropou 2, nezlobí. A kdo hraje o Lego pecky, ten si je hlídá na Evropě 2. Šlápni si na kostičku v ranní show Evropy 2.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Bohemia chips 130 gramů s apkou za 29,90 a velkopopovický kozel 11 nebo Gambrinus Patron 12 půl litru za 17,90. Albert. Dle srovnání k 5.5.
4: Ať už si dobíjíte baterky u moře, v lese nebo na horách, váš elektromobil to pohodlně zvládne s jedním čipem od Pre. Doma i v zahraničí. Máme energii být si blíž. Jsme Pre. Více na pre.cz.
5: Kdo zaváhá, neušetří. Až do pondělí vám v obchodních domech i e-shopu skonto.cz vrátíme 1000 korun zpět z každých 2500 korun nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Skonto nábytek.
6: Hokejoví fanoušci, oblékněte se do stylového oblečení z fanshopu českého hokeje a ukažte svou hokejovou vášeň. Vybírat můžete z řady oficiálních produktů, od dresů a šál po čepice a mikiny. Fanděte českému nároďáku stylově. S mobilní aplikací Český hokej navíc získáte slevu na nákup. Oblečte se ve stylu naší národní vášně. Oficiální merch zakoupíte na fanshop.českýhokej.cz.
7: Všechno, o čem jsem kdy psala, je fikce. Kromě věcí, které jsem sama prožila.
8: Nová série OnePlay Originál.
9: Simona Moniová.
8: Tereza Ramba v životní roli. V příběhu, který změnil pohled na násilí.
10: Já se tě nebojím!
8: Moniová. Už teď pouze na OnePlay.
11: Připoutej se.
12: Falcon uvádí.
13: Mandaloriane, budeš trpět.
12: Nové napínavé dobrodružství ze světa Star Wars.
14: Chceme zabránit další válce.
13: Hodně štěstí. Bude se ti hodit.
12: Mandalorian a Grogu. V kinech od 21. května.
5: Jaký by to asi bylo tankovat plnou a neřešit cenu? Tak tohle příští týden zažiješ jedině s Evropou 2 a Nissan. Zapomeň na drahotu na benzínkách a zahraj si na Evropě 2 už od pondělí. Denně o 5000 na palivo od společnosti Nissan. A v páteční ranní show hrajeme dokonce o 20 000. Zamávej předražený ropě a hlídej si tankovací karty celý příští týden na Evropě 2. A když nevyhraješ, kup si Nissan a dostaneš k němu palivovou kartu zdarma. Zpátky k muzice.

Chuck Norris na Evropě 2. Tady Chuck Norris. Nikdy za sebou nezavírám dveře. Projdu-li totiž dveřmi, již není co zavírat.

0: Evropa 2. Kde to stojí?
1: Na D11 u Poděbrad počítejte se zdržením na 42. kilometru směrem na Hradec Králové. Porouchané auto tam omezuje provoz. Na silnici 35 mezi Libercem a Turnovem leží u Jeřmanic na vozovce kachna z mláďaty. Řidiči tam musí výrazně zpomalit a projíždět velmi opatrně. Další komplikace hlásí silnice 37 u Vojnova městce na Žďársku. Po střetu se zvěří tam zůstala na silnici sražená srna a na místo míří myslivec. V Kananí v ulici Československé armády se srazila dvě osobní auta, policie nehodu vyšetřuje a doprava tam může krátce zpomalovat. A v Kolíně komplikuje provoz odstavené auto v ulici u křižovatky. Řidiči tam projíždějí se zvýšenou opatrností, tak ať už vaše cesty takhle při sobotě vedou kamkoliv, hlavně šťastnou cestu. A tohle je Evropa 2.
0: Žhavý novinky Evropy 2.

0: Maximum nový muziky. Odkať je to kafe? Od Jeda nebo ze spolku? Aha, od Elite Model Look. Tak si o něj zahrajeme. Každý den v odpolední show Evropy 2 je ve hře voucher na 5000 na kávovary Krups nebo novinku Coffee Crush. Tak do sebe kopni kafčo a vyraž na casting do nejprestižnější modelingové soutěže Omoda Elite Model Look ČR 2026 s odpolední show Evropy 2.
1: I'm hearing sirens in the night. I'm losing battles with a voice that I can fight. These streets are far from black and white. Nobody knows a thing about what's wrong with life. There's only darkness down the road, but you're the light that's shining through silver and gold. And I know I'll always be alright.

0: Selhání ve vysílání Evropy 2, ne teda moje selhání, ale selhání Činasky. Je mi to líto, ale nedá se s tím nic dělat. O čem si budeme povídat teď? O hokeji, protože začalo mistrovství světa v hokeji a na sociální síti X se skloňuje to, že komentátoři začali vyslovovat jména konkrétně švédských hokejistů trochu jinak. Jakože správně, ale jinak než dřív. Takže třeba Erik Karlsson, není Karlsson, ale Karlsson, a další Alfredson je Alfredson. No a já jsem si říkala, tyjo, a jak je to teda správně, s kým já to proberu, a že nevíte, kdo šel náhodou kolem. Můj manžel Jirka Kalemba, sportovní komentátor, je tady. Jirko, ahoj, přišel jsi mě zachránit.
1: Dobré ráno všem, máte štěstí, že jsem šel zrovna kolem. Ano, tak se to opravdu stalo. Děkuju za tohleto téma a že jsi mě k němu takhle pozval do vysílání.
0: No tak já jsem primárně potřeboval, aby si mi přivezl jídlo, ale když už jsi tady.
1: Ale to jsem nepřivezl nakonec. Jako správný muž jsem zapomněl. Tak.
0: Tak jak to je? Jak no, to je s tím jmény?
1: Je to správně, jak to říkají komentátoři, ale tady ta věc má dvě roviny. Řekněme si, že jedna je taková jako ta navyknutá česká výslovnost a to, co čeští fanoušci třeba od, já nevím, pro mě osobně od 90. let jsou zvyklí slýchat, jo? Olympiádu v Lillehammeru 94 rozhodl legendární Peter Forsberg. To víme, na to jsme si i hráli jako kluci. Jenže ono se to správně, Švédové říkají Forsberg.
0: Já samozřejmě vím, že S je Š, protože švédský, teda norský beach volejbalista je taky Anders a píše se Anders.
1: A tohle to už vlastně jako před lety se stalo, když naši komentátoři jsou třeba v zahraničí na světovém šampionátu a baví se o té výslovnosti s těmi kolegy komentátorskými z dané země, tak on ti řekne, no říkáš to špatně, kámo. Mm-hmm. A takže najednou místo Anders je Anders, ale český divák říká, proč když jako tolik let slýchám Anders, je to najednou Anders, já to nechci takhle, já nechci tuhle změnu. A to je podle mě ten jev, co se děje.
0: No ale počkej, já mám totiž ten dotaz, protože já si myslím, že tohleto vysvětlení by se jako dalo pochopit. Hele, přišli jsme na to, že jak jsme to říkali, je to špatně, teď to chceme říkat dobře.
1: Ano.
0: Ale samozřejmě, když jsme u těch veřejnoprávních komentátorů, ne, že bych do toho chtěla šťourat, ale ty jsi byl dlouho součástí toho týmu, tak se třeba řešilo hojně to přechylování. Jo? Takže kdyby jsme s touhletou logikou se o tom bavili, tak by se nesmělo zase přechylovat.
1: Jako já si vlastně myslím, když už 30 let vyslovuje Švédy nějak a vlastně žádný Švéd tě nikdy jako za to nepopotahoval, protože jim je to jedno, jak je vyslovuješ vlastně.
0: Jako v Praze určitě.
1: Přesně tak, jako není neviděl jsem tady nikdy jako prostě nějakou švédskou demonstraci za správné vyslovování jmen hokejistů České televize, pardon. A proto bych jako u toho asi zůstal. To je to samý, jako třeba finská jména, když mají ty přehlásky na těma A, víš, jak jich mají spoustu. Je třeba Kimi Räikkönen, byl ten pilot Formule 1, nebo hokejista Janne Nyman. No a oni by se ty správně ty přehlásky neměli v té finštině vyslovovat, protože oni to tak nedělají. Ale my v našem jazyce víme, že přehláska znamená přesně, tam mám to prostě a tohleto. No a taky žádný Finové prostě jako neřeší, jestli říkáš Räikkönen nebo Räikkönen. Je jim to úplně jedné.
0: Ale tady už se nám zasmála i Zuzanka, ale ta papa, dobře, tebe zase vypnu, Zuzi.
1: Takhle, takže když bychom se v tomto lingvistickém okénku měli jakoby nějakým způsobem vydat, tak já bych to nechal tak, jak jsme na to jako Češi zvyklí slýchat. To, že komentátoři z tohoto jako revoluční věcí chtějí přijít, by možná měli oznámit třeba 3 týdny dopředu, aby se na to český, řekněme, konzervativní fanoušek připravil dopředu. Nějak se s tím žil. Třeba bychom dali třeba jako, víš co, ale z Gute, takže bychom dělali prostě Forsberg. Slyšeli jste 30 let a teď mám Forsberg a všichni je, ale Forsberg, víš, a jdeme na Švédy a teď jsme hotoví, připraveni.
0: Takže zavoláme čtvrtníčkovi a vyřešíme to.
1: Tak.
0: Výborně. Jirko, já ti moc děkuju, byl to opět krátký vstup, možná si tě tady ještě nechám i po 11. hodině, uvidím, ale teď jdeme dál na naše maximum muziky.
1: Má radost.
0: Mám.
2: Evropa 2, 88.

0: Fish, Gorillaz, Limp Bizkit, Bring Me the Horizon, Halsey, Iron Maiden a přes 100 dalších kapel. Od 10. do 14. června 2026 v Hradeckém parku 360. Vstupenky rychle mizí. Najdeš je na rockforpeople.cz.
1: Užívej si Evropu 2 až do večera.
2: A startuje večer na maximum.
1: Songy na přání.
3: Já bych si přál asi třeba...
1: Tak třeba.
3: Tyka nevím.
1: Nebo legendární song za trest.
4: Pro tátu, protože mě hodně vyleskal a sehrál mi Bránka. On mi furt žere nějaký sladkosti.
1: Večer na maximum s Petrem a Ondrou. Pondělí, úterý, středa, pátek 6 až 8 večer na Evropě 2.
5: Stále ještě nevíte, kde bude váš maturitní nebo vysokoškolský ples? Je čas přestat hledat. Jsou chvíle, na které se nezapomíná. První tanec. Smích přátel. Ty si zaslouží výjimečné místo. Kongresové centrum Praha. Velký taneční parket, špičkové zázemí a navíc Praha jako na dlani. A kde bude ten váš ples? Více na kcp.cz.
6: Kongresové centrum Praha. Kde na okamžicích záleží.
1: Na Evropě 2 ti rozumíme pořád. I večer.
7: Můžeme ti něco zahrát, co to bude?
8: No, od Alena Walkera Faded.
9: Jo, Faded.
10: Hele, kluci, jak se tam zpívá to panda.
7: Imagine Dragons.
10: Jo, to bude ono. Jo, přesně.
1: Řekni to po svým. Stejně ti to zahrajem. Pondělí, úterý, středa a pátek večer na Evropě 2.
11: Chtěla bys jet na Pigitábor na Monínci?
12: Pigitábor na Monínci?
11: No jasně, příroda, paddleboard, lanový park, výlety, táborák, bazén, skvělé jídlo, soutěže a spousty dalšího.
12: Ty jo, to bude super zážitek.
11: No jasně, a ještě mají pár volných termínů, tak neváhej. Pigi tě vezme sebou na letní tábor na Monínec. Více na pigi.cz.
1: Každé úterý a neděli v 8 večer.
13: Tam se občas není čemu zasmát.
1: Šlápneme na Evropě 2 na brzdu. Trojice, která vám pohne bránicí a občas vám šlápne na kuří oko.
13: Jo. A že máš triko, který si na sobě měl v 15, no, to si vzít já, tak jsou to tanga.
1: Brzda Evropě 2 a nep jakoby show.
14: Hele, budeme si spolu povídat a on říká, no, tak jak se jmenuješ? On říká, Prší. A ty? Já jsem Kanasta. On říká, no, tak mi vykládej.
1: Každé úterý a neděli v 8 večer na Evropě 2.

0: I po 11. hodině ladíte vysílání Evropy 2, tady se mnou Zuzka Kozáková a zprávy. Dobré dopoledne. Prezident Petr Pavel se v neděli zúčastní pietního aktu k uctění obětí nacistické perzekuce během druhé světové války. Prezidentská kancelář to oznámila na webu. Na Národním hřbitově v Terezíně se tryzna koná tradičně 3. květnovou neděli. Hlavní projev u příležitosti 81. výročí osvobození přednese předseda Ústavního soudu České republiky Josef Baxa. Státní úhrada čistých nákladů na základní služby poskytované Českou poštou se asi sníží z nynějších až 2 miliard korun ročně na nejvýše 1,5 miliardy. Pokles hraniční částky předpokládá novela skupiny poslanců koaličního hnutí ANO, kterou vláda podle podkladů pro pondělní schůzi podpoří. Předkladatelé argumentují podmínkami veřejné podpory schválenými Evropskou komisí. Dnes se rozhodne o vítězi 70. ročníku mezinárodní pěvecké soutěže Eurovize. Mezi 25 finalisty je i český zástupce Daniel Žižka z písní Crossroads. Eurovize letos hostí Vídeň, protože hudební klání loni vyhrál rakouský zpěvák vystupující pod jménem JJ Koby.
1: Evropa 2, kde to stojí?
0: Pozor si dejte na dálnici D11 na trase Praha-Jaroměř-Sever. Odstavené vozidlo po nehodě je na 41,5 kilometru. V Kadani na Chomutovsku se bouralo v ulici Československé armády a s nehodou počítejte i v Praze v Nové Povltavské.
1: Evropa 2, jak je venku?
0: Převážně zataženo s deštěm. Během dne kromě jihovýchodu a východu Moravy a Slezska srážky ustanou a místy se vyjasní. Teploty se pohybují v rozmezí od 9 do 13 stupňů Celsia. Na severozápadě Čech to bude 12 až 16 stupňů. Tolik zprávy, vy jste z Evropou 2 a opět taky s Katkou Haškovou. Ano, dneska místo Ondry Vodného tady zaskakuju opět já a užijeme si maximum muziky a pořád tady sebou mám hosta.

0: Krásné dopoledne, zdravím vás ze studia Evropy 2, je tady maximum muziky. Kdo čekal Ondru Vodného, toho malinko zklamu, ale doufám, že budu kvalitní náhradou. A abych tady to trošku osvěžila nějakou mužskou energií, tak jsem si tady ještě nechala svého manžela Jirku Kalembu, se kterým jsme řešili sportovní výslovnost.
1: Ano, podle mě velice zevrubně a dobře.
0: Ale vzhledem k tomu, že my tady jedeme maximum muziky, tak se s tebou chci taky pobavit o muzice, protože ty máš rád naši rubriku Hudební šrapnel.
1: Ano, musím říct, že jsem věrným a bedlivým posluchačem.
0: A dneska jsme tady měli Pink, Last to Know. Co si myslíš o Pink? Byla to dobrá volba?
1: Jako samozřejmě určitě musela být, ale já musím říct, že strašně dlouho už čekám na jednu konkrétní kapelu a zatím jsem se jí nedočkal, tak jestli můžu jako vlastně teď ten svůj prostor v éteru využít jako takový apel, doufám, že se ti jako to nic nestane, tak bych tam jednu ostrovní kapelu klidně uvítal.
0: Myslíš tuhle? Tak jo, já myslím, že tohle bychom měli ale trošku jako rozebrat. Jsou to Oasis. Proč zrovna Oasis?
1: No, protože za A je to nejlepší kapela na světě, samozřejmě. Za B se v loni, jestli nevíte, po 16 letech dali dohromady. Bratři Gallagherovi se chytli za ruce a udělali fantastickou světovou tour. A za C já jsem na nich vyrostl. Prostě je to hudba, která mě formovala a myslím si, že... Je to i taková trochu jako nostalgie do fáze života, kdy prostě třeba člověk měl méně problémů, se byl možná trošku jednodušší. A proto třeba ta túra jejich jako světová byla tak jako masivně navštěvovaná a tak populární. A já si jako prostě myslím, že Oasis jsou prostě jako skvělí, že v té hudbě a v těch textech našli něco, co promlouvá ke spoustě lidí, chlapů, teda jako po 40 třeba jako lehce, ale jako i mladou generaci to oslovuje. A prostě Oasis jsou super.
0: Tak je pravda, že mě ke mně teda tolik nepromluvili.
1: No, to je pravda.
0: Já bych asi možná ocenila víc, kdyby se dali dohromady Kain a Abel nebo nějací jiní bratři.
1: Jako Liam a Noel, prostě ty vadí.
0: Ale no nevadí, ale tak oni jsou takový
1: unilí. Řekni to, ty jim říkáš, že jsou bezděláci. Prostě.
0: Ano, prostě vypadají jak bezděláci, protože nosí bezdělácké hadry.
1: Stejně a já tohle jako toleruju jako manžel správně.
0: Simon prostě. A Garfunkel jsou svědci Jehovovi, prostě vizuálně. Tak tyhle ty dva chlapci prostě vypadají jak bezděláci. Já jsem si nedávno koupila takovou bezdomoveckou bundu. A když Jirka jel na koncert do Manchesteru, tak mu říkám, vem si tu bezděláckou bundu, ať zapadne.
1: No, zároveň mi zakázal koupit si takový ten klobouček jako rybářský. Naštěstí mi ho kamarád z Denda přivezl a už jsem se kupovat nemusel. Takže jako...
0: já jsem ho pak ztratila na Barbadosu. No.
1: No, takže bych jenom chtěl říct, že prostě Oasis, jejich alba, jejich hudba, to je prostě moje srdcová záležitost. Podobně jako třeba Beatles, protože jsem to ty dobře víš. Beatles jako taky měl velký období, byl jsem i Beatles revival kapele a Oasis jsou takový jako pokračovatelé vlastně týhletý jako ostrovní nějaký hudební tradice.
0: Tak na druhou stranu Beatles už jsme ve Šrapnelu měli. Mimochodem, já jsem teď nedávno slyšela, že víš, že prej Beatles chtěli natočit Pána prstenů a obsadit se do hlavních rolí.
1: To by bylo skvělý.
0: Normálně někdo z kolegů tady o tom měl vstup, takže já ti jako, to snad najdu.
1: No to mi najde, to já si představu třeba Ringo Starra jako Gluma, Paula McCartneyho jako Galadriel a třeba Johna Lennona jako Gandalf?
0: Já myslím, že Galadriel by byla Yoko Ono jednoznačně.
1: To by byla,
0: nebo kdo tam byl taková otravná velice ženská?
1: No, Yoko Ono byla asi, jako počkej, otravná ženská v Pánovi prstenů? No. Tam nebylo moc otravných ženských,
0: ne.
1: Podle mě. No ne, tak byla tam ta, co milovala Aragorna, ta Arwen, a to jako jak jsme se mohli o Oasis dostat Pánovi prstenů?
0: No, protože ty si začal o těch Beatles, ale když zůstaneme o těch Oasis. Oasis jsme si zatím nehráli ve Hudebním šrapnelu, nevím, jestli se to změní, ale každopádně, kdyby někoho Oasis zajímali, tak můžou využít tvůj podcast o
1: Oasis. Ježíš, tak jako takhle, jestli můžu skromně nekomerčně jenom na závěr. My jsme s kamarády, co jsme absolvovali ten trip do Manchesteru, který se velice povedl, si řekli, že to aspoň jako třeba uchováme jako poselství budoucím generacím, a natočili jsme takové 4 díly podcastu We Need Each Other, kde řešíme tu tour, ten koncert, playlist a i naše zážitky z té cesty. Takže kdybyste chtěli, dneska vyjde 4. poslední díl We Need Each Other a podcast o Oasis. Velice nekomerční, jako fanouškovská, srdcovská.
0: Nekomerční to je, byť bych měla samozřejmě větší radost, kdyby to bylo komerční, ale tak samozřejmě manželství nezná peněz ani hranic. A já ti každopádně děkuji za tvoji návštěvu u nás ve studiu.
1: Já ti děkuji za pozvání a za to, že jsem mohl mluvit o švédských hokejistech a taky o kapele Oasis.
0: Ano, a i tohle je maximum muziky na Evropě 2.
2: Instagram Evropy 2 zlomil hranici 300 tisíc sledujících, kteří mají denně o mnoho víc zábavy než ostatní.
3: Co je za otázky, blbý?
4: Jsou otázky, aby mě vyzdvihli, aby potopili vzorko.
3: Takže jsi je psal ty?
4: Samozřejmě, jako všechny.
2: Největší profil na české mediální scéně, plnej muziky, hvězdných hostů a střípků ze zákulisí vysílání Evropy 2, které nikde jinde neuvidíš.
5: My slibujeme, že od zítřka už s tím nebudeme otravovat.
6: No, to jsi odvážnej teda.
2: Dejte taky follow E2.cz a bav se na maximum. Evropa 2. Držíme ti flek i na Instagramu. Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Má dost elektřiny a plynu i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době na Centropol.cz nebo ve vašem zákaznickém centru. Centropol.
5: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Filet z lososa z kůží 100 gramů za 29,90. Lipánek 130 gramů za 16,90. A vodka Nikolaus půl litru za 109,90. Albert. Dle srovnání k 5.5.

0: Italské kvality. XXX Lux do nábytku. Ty s tou červenou židlí.
1: For Life a Madaga. Česká profesionální kosmetika na francouzských základech má pro vás úžasné dárky. Od 18. do 19. května získáte slevu 20% na vybrané kosmetické produkty. Vybírejte na e-shopu, osobně v showroomu na Moravanské 85 v Brně nebo v partnerských kosmetických salonech. forlifeamadaga.com.
2: Nejcennější okamžiky jsou ty, které sdílíme společně. V arénách, na náměstích i doma u obrazovek. Sdílíme napětí, radost i slzy. Protože hokej nás spojuje. Spojuje nás hrdost a víra ve vítězství. Spojuje nás vášeň pro český hokej. Hrajeme, bojujeme, fandíme a podporujeme. S vášní pro hokej, který máme v srdci. Český hokej, naše národní vášeň.
3: Nenechte si ujít v České televizi.
4: Bojujeme o vítězství. Český reprezentant Daniel Žižka postoupil do finále největší hudební soutěže světa. Teď je čas fandit. Eurovision Song Contest 2026. Přímý přenos finále v sobotu večer na ČT1 a v iVysílání.
5: Zpátky k muzice.

0: Summer Camp Evropy 2. Kluci a holky mezi 9 a 15 lety, rychle vlítněte na web Evropy 2. Nahrajte fotku na téma Ukaž, jaký jsi táborník a těšte se na nezapomenutelný letní tábor.
1: Tak co, těšíte se?
0: Týden her, soutěží, workshopů a koncertů pod širým nebem s moderátory Evropy 2. Evropa 2. Držíme ti flek i na Summer Campu.

0: Evropa 2. Kde to stojí?
1: Na D11 u Hradce Králové počítejte se zdržením kolem 104. kilometru směrem na Prahu. Porouchané auto tam omezuje provoz. V Chomutově komplikuje dopravu nehoda dvou aut v Drýnovské ulici. Řidiči tam musí počítat s pomalejším průjezdem. Další nehoda zastavila provoz u Běstviny na Chrudimsku. Havarované auto tam částečně blokuje silnici a místem projíždějte opatrně. Komplikace hlásí také Kostelec na Hané na Prostějovsku. Na silnici mezi Prostějovem a Konicí se srazila dvě osobní auta a doprava zpomaluje. Tak šťastnou cestu a ideálně s Evropou 2. Well, you were staring down disaster. That night we almost called it quits.

0: Dobré skoro poledne, zdravím vás ze studia Evropy 2, posloucháte maximum muziky v sobotu 16. května. Asi je těsně před obědem, ale to vůbec nevadí, abychom se podívali na lidské tělo. Já musím říct, že když jsem byla malá, tak jsem úplně milovala takový ten animovaný seriál, byl jednou jeden život, jak tam chodili ty krvinky a různě zachraňovali situace a vlastně děti se tak nenásilnou formou dozvěděli, jak funguje lidské tělo. Ale samozřejmě lidské tělo je mnohem složitější, než se dá vůbec takhle znázornit v nějakém animovaném seriálu. A já moc ráda sleduju profil Czech Nurse, což je všeobecná sestra Lucie Černá, která tam dává dost často různé zajímavosti právě o lidském těle. Třeba věděli jste, že mozek má pojistku proti výpadku krve. Jmenuje se Willisův okruh a je to vlastně takový normálně kruháč tepen na spodině mozku, který umí zachránit situaci, když se některá céva ucpe nebo zúží. Prostě krev si normálně najde objížďku. To je docela dobrý, ne? Učebnice ho většinou vykreslují jako dokonalý kruh. Asi taky, protože se jmenuje Willisův okruh. Ale realita je taková, že typický kruhový Willisův okruh má pouze asi polovina lidí, dokonce méně než polovina lidí, takže většina z nás po světě chodí s nějakou takovou anatomickou limitovanou edicí. A zajímavé je, že právě v oblasti Willisova okruhu často vznikají aneurizmata výdutě cév, což dává smysl, protože se tam setkává několik tepen a proudění krve vytváří velký tlak na ty cévní stěny. No, takže já bych vám jenom popřála k té sobotě, podobně jako tady právě Czech Nurse, hezkou sobotu a taky ať váš Willisův okruh bez ať váš Willisův okruh bez aneurizmat a co nejprůchodnější a já sobě budu přát, ať lépe vyslovuju i tady na Evropě 2.
1: Evropa 2 88.2 a 105.5 FM.

0: Dobrou chuť, pokud právě obědváte, je poledne a vy posloucháte vysílání Evropy 2 a jdeme na zprávy se Zuzkou Kozákovou. Hezké poledne. Po sobotním nedohraném derby v pražském Edenu se znovu otevírá otázka používání kamer s využitím biometrických údajů na stadionech. Nyní to zakazuje legislativa. Tento systém se smí používat pouze na mezinárodních letištích, což je v Česku letiště Václava Havla. Když systém na letiště za pomoci umělé inteligence najde mezi lidmi schodu s někým, kdo je v celostátním pátrání, okamžitě o tom ví cizinecká policie. Vzniknout by tedy mohl registr fanoušků, kteří již mají zákaz chození na stadiony. Systém by pak fungoval podobně jako na pražském letišti. Informuje o tom veřejnoprávní televize. Rodiče dětí, které se od příštího roku narodí, by mohly mít vyšší rodičovskou. Místo nynějších 350 tisíc by dostali 400 tisíc korun. Na dvojčata a vícerčata místo 700 pak 800 tisíc korun. Počítá s tím novela o státní sociální podpoře, kterou v pondělí projedná vláda. Turisté se dnes vydají na trasy 59. ročníku pochodu Praha-Prčice. Připraveno je 21 tras, nejdelší 70-kilometrová začíná v Praze. Některé jsou určené i pro cyklisty, nechybí ani trasa pro děti nebo lidi s handicapem. I letos účastníci obdrží tradiční suvenýr a tou je plastová bota.
1: Evropa 2, kde to stojí?
0: Na D46 se pozor ve směru z Olomouce na Vyškov. Odstavený vůz je na 12,5 kilometru. Na Brněnsku v Tišnově na náměstí Komenského se srazily dva vozy a teď brání provozu. V Chomutově se pak bouralo v Dřínovské ulici.
1: Evropa 2, jak je venku?
0: Venku je převážně zataženo s deštěm. Během odpoledne od jihovýchodu očekáváme, že srážky místy ustanou a vyjasní se. V Čechách bude večer skoro jasno. Teploty se drží mezi 9 až 13 stupni. Na severozápadě Čech naměříme 12 až 16 stupňů Celsia. Ze zpráv Evropy 2 je to vše a 3 minuty popoledni pokračuje Katka Hašková. No a když máme ten čas oběda, tak se už za chvíli podíváme na smažák a konkrétně na čísla, která vás možná nepřekvapí, ale měla by.
1: Evropa 2.

0: Posloucháte vysílání Evropy 2. Já vás zdravím takhle při sobotě 16. května i v odpoledních hodinách, protože dnes je maximum muziky se mnou a po 15. hodině tady uslyšíte pak Kubu Štěpána. Nicméně slíbila jsem vám smažák, tak pojďme na smažák. Smažák je totiž diagnóza a já mám pro vás pár čísel, která vás velmi pravděpodobně nepřekvapí, ale možná by měla. 87% Čechů miluje smažák. Já to potvrzuju, já znám jenom jednoho člověka, který nemá rád smažák, a to je můj táta, který nejí žádný sýr. No a prej zbývajících 13% lže, ale kromě mého táty. Druhé nejoblíbenější jídlo v Česku je smažák. Porazil řízek a prohrál jenom se svíčkovou. Na druhou stranu tu ne každý si doma udělá, že jo? To je jako náročnější jídlo, i když já teda zase dělám doma ten smažák. Jedna porce s hranolkami a tatarkou má 800 až 1200 kilokalorií, což je strašně moc, to je polovina doporučeného denního příjmu v jednom talíři a to je úlet. O 40% víc Češi utrácí za tatarku než za kečup. Na druhou stranu podle mě, kdo jí smažák s kečupem je hovado. Ne, dělám si legraci. Samozřejmě, jeste smažák s čím chcete, ale prostě tatarka je klasika, to je naše omáčka, naše česká tatarka a v tom jsme naprosto jedineční. Síť Lokál prodá 400 smažáků denně. Jo, což je docela hodně. A taky v závodních jídelnách jsou smažáky normálně číslem 1. Porazili svíčkovou, guláš i řízek. A kdyby vás zajímalo, kolik sýra sní průměrný Čech za roh, tak je to skoro 19 kilo. Dovedete si to představit, kolik takových bochníků sýra vlastně sníte za rok? Samozřejmě na sýru si ujíždí i různé fast foodové řetězce, třeba jeden takhle známý řetězec, který dělá sýrovou sezónu, tak vždycky, když je, tak o 14% se mu zvýší ty prodeje. No a tak na závěr, co si říct, smažák není jídlo, smažák je životní styl, nebo možná spíš diagnóza, ale 80% sedm z nás to má rádo a já musím říct, že taky. Nejím to každý týden, ale když, tak rozhodně schutí. A pokud zrovna jíte smažák nebo cokoliv jiného, dobrou chuť, pokud ne, tak vám přeju prostě jenom hezký den tady u nás s náma, s Evropou 2.
1: Chceš být na největším tanečním festiáku zadara, ve Vatě a navíc bez starostí, kde složit hlavu? To jde jedině s Evropou 2, ČSOB a Visa. Tak si celý týden hlídej na Evropě 2 tyhle marshmallowny. Každý ráno od pondělí do čtvrtka ti přinesou 2 lupeny na Beats for Love a 2 litry kapesného. A v pátek ráno dokonce 4 lupeny, 2 litry kapesného a ubytování v Love Village pro 4. Užijte si s Evropou 2 Beats for Love zadara, nažvejklí a do růžova vyhajaný. Beats for Love od 1. do 4. července v Ostravě, exkluzivně s Evropou 2.
2: Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
3: Hobžovy strážnické brambůrky 60 gramů za 8,90 a Excellent 11 světlý ležák za 11,90 až do 19. května.
2: Kaufland, hlavní partner české hokejové reprezentace.
4: A zadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alzaboxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
5: Pryč z DPH! Pryč z DPH!
6: Využijte okamžitou slevu ve výši DPH a navíc si kupte terasovou sedací soupravu Mexiko jen za 9 999 korun. Je na vás, jak chcete bydlet. U nás najdete svůj trend. Více na mebelix.cz.
7: Podnikáte? Tak něco podnikněte. S penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Biznis a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
8: Zase tankuju. po třetí tenhle týden.
9: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 kilometrů. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
8: A tak to bude drahé.
9: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
10: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Bohemia Chips 130 gramů s apkou za 29,90 a velkopopovický kozel 11 nebo Gambrinus Patron 12 půl litru za 17,90. Albert. Dle srovnání k 5.5.
11: Všechno, o čem jsem kdy psala, je fikce. Kromě věcí, které jsem sama prožila.
12: Nová série OnePlay Originál.
13: Simona Moniová.
12: Tereza Ramba v životní roli, v příběhu, který změnil pohled na násilí.
14: Já se tě nebojím!
12: Moniová, už teď pouze na OnePlay.
15: Připoutej se.
16: Falcon uvádí
17: Mandalorian, budeš trpět.
16: Nové napínavé dobrodružství ze světa Star Wars.
18: Chceme zabránit další válce.
17: Hodně štěstí. Bude se ti hodit.
16: Mandalorian a Grogu. V kinech od 21. května.
1: Zpátky k muzice.

0: stejně jen Bůh. Evropa 2, kde to
1: stojí? Na D11 u Hradce Králové je neprůjezdný levý pruh na 103. kilometru směrem z Prahy na Hradec Králové. Po nehodě osobního auta tam doprava zpomaluje. Komplikace hlásí D1 na 180. kilometru směrem na Prahu. Porouchané auto tam stojí v krajnici a řidiči musí počítat se zdržením. V Zábřehu na Šumpersku se v Leštinské ulici srazila dvě osobní auta. Místem projíždějte se zvýšenou opatrností. U Nové Vsi u Chotěboře na Havlíčkobrodsku řídí dopravu Kivadlově po jedné polovině vozovky. Nehoda na silnici 345 a problémy čekejte také v Liberci, v Kunratické ulici. Porouchané auto tam zasahuje do jízdního pruhu a na místě pracují složky záchranného systému. Šťastnou cestu Evropa 2.
0: Žhavý novinky Evropy 2.

Yeah. Odkiaľ je to kafe? Od Žieda nebo ze spolku? Aha, od Elite Model Look. Tak si o nej zahrajeme. Každý den v odpolední show Evropy 2 je ve hře voucher na 5000 na kávovary Krups nebo novinku Coffee Crush. Tak do sebe kopni kavčo a vyraž na casting do nejprestižnější modelingové soutěže o moda Elite Model Look ČR 2026 s odpolední show Evropy 2.

0: Ladíte Evropu 2, krásnou, dobrou sobotu vám přeju. Dobrou říkám hlavně z důvodu toho, že pořád ještě běží taková ta obědová hodinka. Nicméně chtěla jsem říct, že víkendové vysílání Evropy 2 není jenom o maximum muziky, ale taky třeba i o novinkách v kině. A byť tady to není úplná novinka, tak třeba tady ta informace pro mě novinkou je. A sice pojďme si povídat o filmu Ďábel nosí Pradu, respektive o penězích. Ne kolik teda vydělá film, ale kolik vydělali herci. A zajímavá na tom je ta informace, že Meryl Streep zařídila stejný honorář pro všechny. Teda jako asi ne úplně pro všechny, jako předpokládám, že komparz to měl jiné. Nicméně v pokračování kultovního filmu Ďábel nosí Pradu 2, který aktuálně teda válcuje kina, tak vlastně podle těch zákulisních informací dostali Meryl Streep, Anne Hathaway i Emily Blunt každá stejný honorář. 12,5 milionů dolarů, tedy asi 275 milionů korun na osobu, a to díky speciální dohodě, kterou měla prosadit právě Meryl Streep. Přitom Meryl si prý mohla údajně vyjednat mnohem víc než její kolegyně. Ale to ona řekla takhle teda ne. Jako nevím teda, co Stanley Tucci, jo. Ten by mohl být možná trošku naštvaný, že tady trio na tom bylo takhle. Nicméně celé to trio má navíc slíbené obří bonusy z tržeb filmu a podle médií si každá z nich může nakonec přijít až na více než 20 milionů dolarů, tedy přes 440 milionů korun. No, já takhle, já už jsem se v těch milionech ztratila, musím říct, že když mluvím o takhle vysokých částkách, tak já si je tako reálně úplně nedovedu představit. Já jsem schopná akorát přemýšlet, kolik mě bude stát dneska ten oběd. No, doufám, že vy máte něco dobrýho a že jste taky film Ďábel nosí Pradu viděli. Ne, že byste tam teda moc jedlo, to ne, ale hadry, ty tam byly hezký. No a za chvíli teda, respektive teď hned, už novinky v kinech.
1: Evropa 2. Action! Novinky v kinech.
2: Here I go.
3: Popové koncertní filmy uváděné v kinech, jako třeba dva roky starý Taylor Swift The Eras Tour, se divácky vedou velmi dobře. Poptávka hollywoodských studií po nich stoupá a tvůrcům se tak otevírá nový prostor pro co nejzajímavější technické provedení.
4: That's James Cameron. No one shot a concert film on this scale before.
3: A to byla výzva pro ostříleného režiséra Jamese Camerona, týpka, který má na kontě 3 Oscary, přitom filmařinu ani nestudoval. V mládí byl ale pro film tak zapálený, že zatímco ostatní ujížděli na kokainu a amfetaminu, jemu stačily litry kávy a zvládal pracovat 85 hodin s jedinou hodinou spánku.
5: Tour is so brutal. I like to have a puppy room to like go chill in.
6: I'm doing this on my next movie for sure.
5: Right?
3: V Cameronově režii tak vznikl dokument o přípravě koncertu Billie Eilish Hit Me Hard and Soft The Tour ve 3D. V záběrech se střídají oba tvůrci, hlavním předmětem zájmu je ale Billie, která je vidět na pódiu a i v zákulisí. Už samotný trailer láká na její vztah k bratrovi, na interakci s fanoušky a přípravy koncertu.
5: It wipes one out.
3: Mediálním partnerem koncertní revoluce Jamese Camerona s názvem Billie Eilish Hit Me Hard and Soft The Tour je Evropa 2.
5: It's gonna be loud. Duh.
1: Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.

0: je na rockforpeople.cz.
1: Nemusíš zjíždět milion pages pro nejnovější zprávy ze showbizu, zákulisní drby nebo exkluzivní hudební premči. Všechno je na Facebooku Evropy 2 a k tomu navíc přihazuje moderátory, jak je jinde neuvidíš. A taky fotky ze zákulisí Evropy 2 a spoustu dalšího bizáru a zábavy. Skoro milion z vás sjíždí facebookový profily Evropy 2 a ranní show Evropy 2.
2: Stále ještě nevíte, kde bude váš maturitní nebo vysokoškolský ples? Je čas přestat hledat. Jsou chvíle, na které se nezapomíná. První tanec. Smích přátel. Ty si zaslouží výjimečné místo. Kongresové centrum Praha. Velký taneční parket, špičkové zázemí a navíc Praha jako na dlani. A kde bude ten váš ples? Více na kcp.cz.
3: Kongresové centrum Praha. Kde na okamžicích záleží.
4: Můžeme ti něco zahrát, co to bude?
5: No, Alena Volka, Faded.
4: Jo, Faded.
6: Hele, kluci, jak se tam zpívá to panda.
4: Imagine Dragons.
6: Jo, to bude ono. Jo, přesně.
1: Řekni to po svým, stejně ti to zahrajem. Pondělí, úterý, středa a pátek večer na Evropě 2. To, co tě čeká začátkem června, není jen tak nějaký trsání. Sejdou se totiž ty nejlepší taneční týmy z Česka a Slovenska.
7: Evropa 2, taneční skupina roku 2026. Přijď se juknout na světový hip-hop, disco, modernu, show nebo latino.
1: Letos opět na největší taneční stage v O2 Univerzu.
7: Vstupenky na Ticketportál a Ticketmaster.
1: Televizní finále mistrovství České republiky 5. až 7. června.
7: Taneční skupina roku CZ.
1: Instagram Evropy 2 jede bomby.
8: Tohle jsi si připravil.
1: Ty, kdo říkám. Dej follow E2CZ a bav se na maximum i ty.
9: Ahoj, já se tak těším.
10: Na co se těšíš?
9: Jedu o prázdninách na letní sportovní tábor s prasátkem Piggy.
10: Je, yeah, a kam?
9: Na Monínec. Vyzkouším si spousty sportů, bude bojovka a hlavně zábavička s Piggy.
10: Fakt? Já chci jet taky.
9: Tak mrkni na www.piggy.cz.
10: Bezva, www.piggy.cz, letní sportovní tábor na Monínci.

0: Bylo 13 hodin, maximum muziky Evropy 2 pokračuje a se mnou je tu Zuzka Kozáková a zprávy.
1: Dobré odpoledne. Na zhruba 1 000 000 korun si přišli podvodníci, kteří do bankomatů vkládali falešné bankovky a po jejich připsání na účet okamžitě vybírali skutečné peníze. Podle policie skupina působila v Praze, ve Středočeském kraji i v Plzni. Hlavní organizátor už skončil ve vazbě. Další členové gengu čelí stíhání. Podle policie se podobná trestná činnost poslední době šíří napříč bankovním sektorem. Pachatelé si navíc často zakládají účty nejen na své jméno, ale využívají i takzvané bílé koně. Samosběr jahod v Česku začne letos už v druhé polovině května. Například Kunratická jahodárna v Praze plánuje zahájení nejpozději do 20. května. Další oslovení pěstitelé otevřou na přelomu května a června. Ceny by měly zůstat podobné loňsku. Producenti jahod počítají jen s mírným zdražením. Basketbalistka Emma Čechová si při utkání zámořské ligy WNBA přetrhla skřízený vaz v kolenu. O diagnoze 21-leté reprezentantky informoval její klub Minnesota Lynx, za který stihla nastoupit jen 3x. Čechovou čeká operace a sezóna pro ní skončila. Přijde také o zářijové mistrovství světa v Berlíně. Evropa 2.

0: kde to stojí.
1: Začneme nehodou na dálnici D1, a to ve směru na Říkovice. Na 194. kilometru se srazil nákladní vůz s osobním, nehoda teď brání provozu. Další nehoda je na D6 na trase Praha-Cheb. Na 127. kilometru se srazil nákladní vůz s osobním a na D46 opatrně na odstavené vozidlo ve směru z Olomouce na Vyškov na 12.5. kilometru.
0: Evropa 2, jak je venku?
1: Stále je většinou zataženo s deštěm či přeháňkami. Během dne kromě jihovýchodu a východu Moravy a Slezska srážky ustanou a místy se vyjasní. Teploty se drží mezi 9 až 13 stupni. Na severozápadě Čech naměříme 12 až 16 stupňů Celsia. Tolik ode mě, vy jste s Evropou 2 a 2 minuty po 13. pokračuje Katka Hašková.
2: No a kromě Lake Malawi nebo třeba Miley Cyrus vám řeknu něco o tom, co znamená Stacy Face. Je to totiž, řekněme, novodobý trend.

0: Krásné dobré odpoledne s datem 16. května, máme sobotu, svátek slaví Přemysl a my se půjdeme podívat na ideál ženské krásy, nebo ideál, no, to je otázka, co je pro koho ideál. Každopádně na internetu se teď hodně řeší pojem Stacy Face a taky se liší názory na to, kdo to ta Stacy je. Někde jsem četla, že to prý je podle nějaké skutečné ženy, která spolu i se svojí sestrou proslula takovým jako dokonale vyumělkovaným vizuálem, ale podle jiných to není žádná konkrétní influencerka, ale je to prostě nový, skoro až AI ideál ženské krásy. Ten pojem původně měl vzniknout v takzvané manosféře, v manosfér komunity, jako označení pro geneticky dokonale atraktivní holku, jenomže dneska už je to samozřejmě úplně všude na TikToku, na Instagramu a taky se to dostalo do AI aplikací na úpravu fotek, takže co to znamená? Jsou to úzky, takové plné rty, úzký nos, ostré lícní kosti, dokonale hladká pleť a většinou i takový ten výraz, takový ten speciální výraz, takový chladný, modelkovský, trošku nafrněný a nevypadá to úplně sympaticky. Navíc odborníci začínají upozorňovat, že se tím mění představa o tom, co je vlastně normální obličej, protože problém už nejsou jenom filtry, ale lidi tady ty AI upravené fotky prý nosí i svým plastickým chirurgům jako předlohu. No a nejděsivější ale je, že ty obličeje začínají vypadat skoro stejně. Já jsem to vyzkoušela, použila jsem ChatGPT nejdřív na svoje fotky. Musím říct, že to je strašně vtipný, když tam dáte nějakou úplně obyčejnou fotku, kde nemáte žádný make-up a máte normální výraz a najednou vám to vygeneruje tuhletu chladnou instagramovou dokonalou královnu. No a pak jsem to zkusila udělat s fotkou, kde jsem já a moje 4 kamarádky a bylo naprosto děsivé, že jsme vypadali jak klony. Jako fakt je to děsivé a problém taky může být, že to nezdravě nastavuje ty standardy krásy pro malé holky. No. Takže jako na to pozor a je dobrý si připomínat, jak vypadá normální ženský obličej. Že každý je jiný, že máme pory, že máme vrásky, že máme nedokonalosti. No a v tom je přece ta krása, že jsme každá jiná. Protože kdybychom byli všechny stejné, no tak co s náma? A doufám, že na ten trend ten nasednou i muži, protože to by byla úplná tragédie. Nicméně, kdybyste se chtěli dneska pobavit, tak zkuste do nějaké umělé inteligence poslat svoji fotku a napište k tomu, ať vám to upraví jako Stacy Face a budete koukat. A napište mi, co si o tom myslíte. Tohle je Evropa 2.
1: Děcka, chcete zažít nejlepší týden svýho života? Hra o účast na legendární Summer Camp Evropy 2 startuje za 5, 4, 3, 2, 1. Tak kluci a holky mezi 9 a 15 lety, rychle vlítněte na web Evropy 2. Nahrajte fotku na téma Ukaž, jaký jsi táborník a těšte se na nezapomenutelný letní tábor. Summer Camp Evropy 2.
2: Co jste dělali vy? Ty otázky jsou strašně dobrý.
1: Týden rozhovorů s hvězdami, her, soutěží, workshopů a koncertů pod širým nebem s moderátory Evropy 2.
3: Tak co, těšíte se?
1: Předposlední srpnový týden v prachovských skalách. Evropa 2. Držíme ti flek i na summer campu. Ranní show Evropy 2 tě vybaví na ten nejbarevnější, nejkreativnější a nejhravější den dětí. Každý ráno hrajeme na Evropě 2 o skvělý stavebnice Lego. Každý den jiné sety, zvířátka, auta, fotbalové sety nebo Star Wars. Kdo si hraje s Evropou 2, nezlobí. A kdo hraje o Lego pecky, ten si je hlídá na Evropě 2. Šlápni si na kostičku v ranní show Evropy 2.
4: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Zajistil elektřinu a plyn i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době. Volejte zdarma 800 575 575. Centropol.

0: nemecké kvality. XXX Ludzdomy nábytku. Ty s tou červenou židlí.
1: Allegro Smart Weeks už běží. Užij si festival Ultra Slev až 50%. Vstup do světa Smart s dopravou zdarma a objevuj každý den tisíce značkových produktů za skvělé ceny. Když něco, tak Allegro.
2: Všechno, o čem jsem kdy psala, je fikce. Kromě věcí, které jsem sama prožila.
3: Nová série OnePlay Originál.
4: Simona Moniová.
3: Tereza Ramba v životní roli. V příběhu, který změnil pohled na násilí.
5: Já se tě nebojím!
3: Moniová. Už teď pouze na OnePlay.
6: Připoutej se.
7: Falcon uvádí.
8: Mandaloriane, budeš trpět.
7: Nové napínavé dobrodružství ze světa Star Wars.
9: Chceme zabránit další válce.
8: Hodně štěstí. Bude se ti hodit.
7: Mandalorian a Grogu. V kinech od 21. května.
10: Jaký by to asi bylo tankovat plnou a neřešit cenu? Tak tohle příští týden zažiješ jedině s Evropou 2 a Nissan. Zapomeň na drahotu na benzínkách a zahraj si na Evropě 2 už od pondělí. Denně o 5000 na palivo od společnosti Nissan. A v páteční ranní show hrajeme dokonce o 20 000. Zamávej předražený ropě a hlídej si tankovací karty celý příští týden na Evropě 2. A když nevyhraješ, kup si Nissan a dostaneš k němu palivovou kartu zdarma. Zpátky k muzice.

Chuck Norris na Evropě 2. Tady Chuck Norris. Vynalezl jsem celé spektrum barev, kromě růžové. Tu vynalezl Tom Cruise.

0: kde to stojí.
1: Na D4 u Příbramy komplikuje provoz porouchané auto na 25. kilometru směrem na Prahu. V místě se tvoří kolony a řidiči musí zpomalit. Dvě osobní auta se srazila ve Vřesové na Sokolovsku na silnici 222. Policie je na cestě a průjezd místem zatím vyžaduje zvýšenou opatrnost. Nehodu řeší také u Unčína na Žďársku. Havarované auto částečně blokuje vozovku a policisté vyšetřují okolnosti nehody. Na Chomutovsku zasahují záchranáři u nehody motorkáře poblíž Údlic, provoz tam projíždí opatrně kolem místa zásahu a pozor také v Trmicích na Ústecku, v Tyršově ulici se srazila dvě osobní auta a doprava tam může krátce zpomalovat. Tak ať už vaše cesty vedou kamkoliv, šťastnou cestu, opatrně, bez nehod a ideálně s Evropou 2.
0: Žhavý novinky Evropy 2.

0: Summer Camp Evropy 2. Kluci a holky mezi 9 a 15 lety, rychle vlítněte na web Evropy 2. Nahrajte fotku na téma Ukaž, jaký jsi táborník a těšte se na nezapomenutelný letní tábor.
1: Tak co, těšíte se?
0: Týden her, soutěží, workshopů a koncertů pod širým nebem s moderátory Evropy 2. Evropa 2. Držíme ti flek i na Summer Campu.

0: I před 14. hodinou ladíte vysílání Evropy 2. Dnes máme 16. května, sobotu, svátek slaví Přemysl a pojďme se podívat na to, jak být čistotnější. Našla jsem totiž takový zajímavý přehled toho, jak často bychom měli měnit některé běžné věci denní spotřeby. Třeba polštář, a nemyslím povlak na polštář, myslím opravdu ten vnitřek, tak bychom měli měnit každý rok, protože se v něm postupně hromadí odumřelá kůže, roztoči a nečistoty. Nebo třeba povlečení, když už jsme u toho ložního prádla, bychom měli měnit každý týden. Schválně teď si sáhněte do svědomí, jak často měníte povlečení, protože pod akné způsobují rychlé hromadění bakterií. Já to třeba řeším tak, že polštářek třeba měním častěji než ten povlak na peřinku, ale to jenom proto, abych byla samozřejmě krásnější. Pak třeba tady máme taky domácí papuče nebo pantofle, ty bychom měli měnit každé 3 měsíce, protože zachytávají bakterie a pot. No, pak je tady zubní kartáček, že jo, to je taková ošemetná věc, ten bychom měli měnit každé 3 měsíce, protože opět jsou tady bakterie, které se usazují v těch štětinkách a čím se navíc ten kartáček víc opotřebovává, tak tím méně účinný je proto čištění zubů. A pozor, pokud máte toaletu poblíž umyvadla, kde si odkládáte kartáček, tak byste měli určitě zbystřit a dávat pozor na to, abyste to záchodové prkénko vždycky dali dolů, myslím to úplně horní, prostě zavřít záchod, protože při splachování se taky víří bakterie a pokud máte blízko to umyvadlo s tím kartáčkem, tak vám tam nasedají, no a to nikdo nechce. Pokud máme kuchyňskou houbičku, tak zhruba každý týden nebo jednou za 14 dní a flašku na vodu byste taky měli měnit každý rok, protože nějaké drobné prasklinky můžou opět zachytávat ty bakterie. No, takhle bych mohla pokračovat dál. Prostě evidentně věci, které si dáváme poblíž obličeje nebo s nima pracujeme pravidelně a řešíme čistotu, bychom měli měnit častěji, než si myslíme. Tak takové informace vám tady můžu poskytovat na Evropě 2.
1: Evropa 2. Action. Novinky v kinech. Kiki,
2: Riki. Farma zvířat byla do filmové podoby zadaptována už několikrát. Asi nejznámější verzí je britský animák z roku 1954. Klasickou novelu spisovatele George Orwella z roku 1945 si tentokrát pod svá režijní křídla vzal režisér a producent Andy Serkis.
3: Všechna zvířata jsou si rovna.
2: Se svým týmem pak vytvořil emocionálně silný a vtipný animák, přístupný všem věkovým kategoriím, tedy i maturantům, kteří si Orwellův počin zařadili na seznam literárních děl a potřebují si nějaký ten detail připomenout k ústním.
3: Chcete být jídlo? Nebo chcete svobodu?
2: Román Farma zvířat George Orwella je mrazivou alegorií na praktiky totalitních režimů, konkrétně na stalinské Rusko. Jeho příběh je o revoluci na zemědělské farmě, kde se vzbouří zvířata, vyženou všechny lidi a vedou ji dál sama. Sen o rovnosti se ale postupně mění v nemilosrdnou tyranii.
4: Všechna zvířata jsou si rovna, ale některá jsou si rovnější.
2: Režisér Andy Serkis vedle témat revoluce a totalitní moci zakomponoval také manipulaci veřejného mínění, křehkost demokracie a naléhavou potřebu bránit pravdu.
5: Ta farma bude má.
2: Animák Farma zvířat je aktuálně v kinech. Martina Sokolová, Evropa 2.
1: Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.
6: Stále ještě nevíte, kde bude váš maturitní nebo vysokoškolský ples? Je čas přestat hledat. Jsou chvíle, na které se nezapomíná. První tanec. Smích přátel. Ty si zaslouží výjimečné místo. Kongresové centrum Praha. Velký taneční parket, špičkové zázemí a navíc Praha jako na dlani. A kde bude ten váš ples? Více na kcp.cz.
7: Kongresové centrum Praha. Kde na okamžicích záleží.
8: To, co tě čeká začátkem června, není jen tak nějaký trst.

0: nebo Latino.
1: Letos opět na největší taneční stage v O2 Univerzu.
0: Vstupenky na Ticketportál a Ticketmaster.
1: Televizní finále mistrovství České republiky 5. až 7. června.
0: Taneční skupina roku CZ.
2: Na Evropě 2 ti rozumíme pořád. I večer.
3: Můžeme ti něco zahrát, co to bude?
4: No, Alena Walker, Faded.
3: Jo, Faded.
5: Hele, to si, jak se tam zpívá, to panda.
3: Imagine Dragons.
5: Jo, to bude ono. Jo, přesně.
2: Řekni to po svým, stejně ti to zahrajem. Pondělí, úterý, středa a pátek večer na Evropě 2.
6: Léto v Radlický kulturní sportovně se blíží. Pivo po práci, rozlučka se svobodou, svatba, firemní večírek nebo snad grilovačka. U nás se děje všechno. Obří zahrada v centru Prahy, vlastní catering a místo až pro 500 lidí. Chceš to u nás rozjet? Napiš přes web, Instagram nebo Facebook a vidíme se na baru.
2: Každé úterý a neděli v 8 večer.
7: Tam se občas není čemu zasmát.
2: Šlápneme na Evropě 2 na brzdu. Trojice, která vám pohne bránicí a občas vám šlápne na kuří oko.
8: Jo. Že máš triko, který si na sobě měl v 15, no. To si vzít já, tak jsou to tanga.
2: Brzda Evropy 2 a nep jakoby show.
9: Hele, budeme si spolu povídat a on říká, no tak jak se jmenuješ? On říká, prší. A ty? Já jsem kanasta. On říká, no, tak mi vykládej.
2: Každé úterý a neděli v 8 večer. Na Evropě 2.
10: Chtěla bys jet na Piggy tábor na Monínci?
11: Piggy tábor na Monínci?
10: No jasně, příroda, paddleboard, lanový park, výlety, táborák, bazén, skvělé jídlo, soutěže a spousty dalšího.
11: Ty jo, to bude super zážitek.
10: No jasně, a ještě mají pár volných termínů, tak neváhej. Piggy tě vezme sebou na letní tábor na Monínec. Více na piggy.cz.

0: Bylo 14 hodin, vy jste stále s Evropou 2, no a jsou tady zprávy se Zuzkou Kozákovou.
1: Hezké sobotní odpoledne. Státní úhrada čistých nákladů na základní služby poskytované Českou poštou se asi sníží z nynějších až 2 miliard korun ročně na nejvíc.

0: 1,5 miliardy. Pokles hraniční částky předpokládá novela skupiny poslanců koaličního hnutí ANO, kterou vláda podle podkladů pro pondělní schůzi podpoří. Předkladatelé argumentují podmínkami veřejné podpory schválenými Evropskou komisí. Úřad práce vyplatil za první kvartál 563 milionů korun na superdávkách. V březnu je dostalo 33 900 domácností. Vyplývá to z dat Ministerstva práce a sociálních věcí. Úřad přitom chystá změny v nastavení. Dnes se rozhodne o vítězi 70. ročníku mezinárodní pěvecké soutěže Eurovize. Mezi 25 finalisty je i český zástupce Daniel Žižka z písní Crossroads. Eurovizi letos hostí Vídeň, protože hudební klání loni vyhrál rakouský zpěvák vystupující pod jménem JJ Koby.
1: Evropa 2, kde to stojí?
0: Pozor si dejte určitě na dálnici D11 na trase Praha Jaroměř Sever. Odstavené vozidlo na Krajnici je na 47. kilometru. V Liberci v Komenského ulici se došetřuje nehoda dvou vozů a dejte pozor na Blansku na vjezdu do obce Habrůvka, kde bourala dodávka.
1: Evropa 2, jak je venku?
0: Převážně zataženo s deštěm. Během odpoledne kromě jihovýchodu a východu Moravy a Slezska srážky ustanou a místy se vyjasní. Jinak k večeru bude v Čechách skoro jasno. Teploty se drží mezi 9 až 13 stupni. Na severozápadě Čech naměříme 12 až 16 stupňů Celsia. Ode mě je to vše. Vyladíte stále Evropu 2 a stále taky Katku Haškovou.
2: Pokračuje Maximum muziky se mnou a mám pro vás připravenou třeba Taylor Swift nebo Deep End and Sam Feld and Outliners. Oh.
1: Evropa 2.
3: There's a place in this old town.

0: Krásné dobré sobotní odpoledne, Evropa 2 je stále s vámi a my se podíváme na 5 psychologických teorií, které zní možná trošku jak nějaké motivační keci z LinkedInu, ale bohužel docela fungují. První je efekt reflektorů. To trapné, co jste řekli na poradě v roce 2022 a kvůli čemu se dodnes budíte ve 3 ráno, na to si pravděpodobně už nikdo nepamatuje, protože lidi jsou až příliš zaměstnaní sami sebou, ale vy si sami žijete v nějakém svém mentálním vězení, když to publikum už dávno odešlo. Takže jestli se vám stál nějaký trapas hodně dávno, tak na to zapomeňte, protože si to nikdo nepamatuje. Druhá věc je princip termostatu, protože většina lidí prý funguje jako teploměr a odráží náladu v místnosti. Blbá atmosféra, blbý člověk, toxic group, chat, toxická nálada. No a ten termostatu teplotu nastavuje. Takže otázka je, když někam přijdete, zhoršíte tu atmosféru nebo ji zlepšíte? A nebo možná se taky na to můžete podívat tak, když se někde necítíte dobře, nemůžete si za to sami. Třetí je zákon průměru. Říká se, že jste prý průměrem 5 lidí, se kterými trávíte nejvíc času. Což je nepříjemná informace, pokud si třeba uvědomíte, že 3 z vašich nejlepších kamarádů vám třeba posílají konspirační e-maily a 4. neumí dobře napsat čárky ve větě. Prostě mozek kopíruje prostředí. Takže pokud chcete být lepší, tak se možná zamyslete, s kým se vídáte a jaký život vyžijete. Čtvrtá věc je klam utopených nákladů. To je důvod, proč lidé často zůstávají v práci, kterou nesnáší, nebo ve vztahu, který už roky nefunguje, nebo třeba se koukají na 8. sérii seriálu jenom proto, že už viděli těch předchozích 7. Jenom proto, že jste do něčeho investovali nějaký čas, ať už třeba do toho vztahu nebo do té práce, tak to neznamená, že v tom musíte pokračovat. Funguje to jak u peněz, je to taková klasická ekonomická teorie, ale funguje to i v životě. No a poslední teorií, kterou vám řeknu, je negativní zkreslení. Mozek si nepamatuje život objektivně, je to takový toxický stříhač. Vystříhne momenty, kdy jste byli skvělí a nechá tam vaše největší trapasy a selhání a pak vám to pouští v noční smyčce ve 3 hodiny a 12 minut ráno. Místo spánku. Na to třeba funguje za mě naprosto skvělé složka osobní hrdosti, kam byste si měli nebo mohli ukládat všechny vaše úspěchy, všechno, co se vám kdy povede. A je jedno, jestli to bude opravdu fyzická složka anebo jenom nějaká pomyslená nebo něco, co bude fungovat online ve vašem mobilu. Takže chci vám říct, že pokud máte pocit, že s vaším životem je něco v pořádku, určitě na to existuje teorie a minimálně 5 z nich už znáte, taky díky Evropě 2.
1: Nemusíš zjíždět milion pages pro nejnovější zprávy ze showbizu, zákulisní drby nebo exkluzivní hudební premči. Všechno je na Facebooku Evropy 2 a k tomu navíc přihazuje moderátory, jak je jinde neuvidíš.
2: To vás rádi vidíme.
1: No a taky fotky ze zákulisí Evropy 2 a spoustu dalšího bizáru a zábavy. Skoro milion z vás sjíždí facebookový profily Evropy 2 a ranní show Evropy 2. Tak se přidej, ať nejsi pozadu.
3: A zadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na 1000 produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
4: For Life Amadaga, česká profesionální kosmetika na francouzských základech, má pro vás úžasné dárky. Od 18. do 19. května získáte slevu 20% na vybrané kosmetické produkty. Vybírejte na e-shopu, osobně v showroomu na Moravanské 85 v Brně nebo v partnerských kosmetických salonech. forlifeamadaga.com.
5: Nenechte si ujít v České televizi.
6: Bojujeme o vítězství. Český reprezentant Daniel Žižka postoupil do finále největší hudební soutěže světa. Teď je čas fandit. Eurovision Song Contest 2026. Přímý přenos finále v sobotu večer na ČT1 a v iVysílání.
1: Zpátky k muzice.

Odkiaľ je to kafe? Od Žieda nebo ze spolku? Aha, od Elite Model Look. Tak si o něj zahrajeme. Každý den v odpolední show Evropy 2 je ve hře voucher na 5000 na kávovary Krups nebo novinku Coffee Crush. Tak do sebe kopni kavčo a vyraž na casting do nejprestižnější modelingové soutěže o moda Elite Model Look ČR 2026 s odpolední show Evropy 2.

0: Evropa 2. Kde to stojí?
1: Na D11 u Pardubic havarovalo osobní auto na 74. kilometru směrem na Prahu. Nehoda omezuje provoz a řidiči tam projíždějí se zvýšenou opatrností. V Hrusicích na Praze východ zůstává uzavřená silnice 335. Po nehodě tam hasiči a záchranáři vyprošťují havarované auto. Dvě osobní auta se srazila ve Zlíně na náměstí Tomáše Garrigua Masaryka. Provoz v centru města tam může krátce zpomalovat. Pozor také ve Valticích na Břeclavsku. Na silnici 40 se pohybují lidé po vozovce a řidiči musí výrazně zpomalit. A komplikace hlásí i Dětřichov nad Bystřicí na Bruntálsku. Po střetu auta se psem tam zasahuje policejní hlídka a místem musíte projíždět opatrně. Tak ať už jedete kamkoliv, šťastnou cestu a ideálně s Evropou 2.
0: Žhavý novinky Evropy 2.

0: Zdravím vás i před 15. hodinou, protože se pomalu chýlí ke konci tady můj pobyt. Vedle mě už zaujmul místo Kuba Štěpán.
1: Takový romantický nájezd. Nazdar.
0: Je to romantické, protože my jsme si tady stihli i tak hezky popovídat, jak se máme, jaké máme plány na léto, ale mě by zajímalo, jaké máš plány na večer. Dám ti dvě možnosti, hokej nebo Eurovize.
1: Já mám víkendové povinnosti, že hlídám psa. A to je bohužel, nebo bohu dík, jedna z věcí, která má přednost absolutně před vším.
0: Jakože tvůj pes se nedívá na televizi, jo?
1: Ona štěká.
0: Jo, ona štěká.
1: Ona štěká, protože má pocit, že ten puk je jako věc, jako hračka, ke který nemůže.
0: No takhle, hračka to je a ke které nemůže, to je samozřejmě pravda. Moji rodiče mají taky psa, který štěká, ale ten nemá rád jenom reklamy.
1: Má vkus.
0: A ještě je vtipný, když občas je nějaký dokument třeba jako o zvířatech a objeví se tam třeba, nebo třeba koně se tam objeví, jsou dostihy. A naši mají televizi tak jako v prostoru a on běží za tu televizi a hledá ta zvířata a je to strašně jako roztomilý.
1: Jo, to jsou prostě taky ty kuriozity, které, ale jsou hezký do momentu, než ti ten pes začne dělat peklo, jakože třeba hystericky, když vidí psa v televizi, začne štěkat, tak to je furt to dobrý. Ale když ti pak začne vstekem schazovat třeba nádobí ze stolu, jakože halo ty psi, já tam za nima chci a udělej něco.
0: No jasně.
1: Tak to je takový ten život prostě, který pochopí jenom ti, kteří mají doma psa.
0: Jako já myslím, že se psi je to zábavný, ten náš Michal, on se teda jmenuje jako Míša, ale my mu říkáme Michal.
1: Mat Michala, máme Ruby.
0: Ruby, no. Tak Michal hlavně nesnáší takového toho zeleného panáčka, jestli víš, kterého myslím.
1: Alzák, no, to můžeme
0: jo,
1: říct.
0: To můžeme říct, já jsem se bála, abych nemusela pípat, víš, jako píp, Alzák.
1: Píp, tak je to v pořádku.
0: A teď bychom počkej, ale teď mě zajímá, jestli pípáme proto, protože je to reklama nebo zprostý slovo.
1: Tak no. Se každý přebere podle svýho.
0: Přesně tak, ať si to každý přebere, ty si přeber tady to studio, já ti ho předávám a já se budu těšit zase zítra od 7.
1: Děkuji ti, víš se krásně a zase někdy.
0: S vámi se loučím, no a jak jsem řekla, zítra zase od 7, teď už vám tady přenechávám Kubu Štěpána plného energie z toho, že hlídá
1: pejska. Krásný, děkuju.
0: Evropa 2, tohle je Evropa 2.
2: Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM.
3: Léto v Radlický kulturní sportovně se blíží. Pivo po práci, rozlučka se svobodou, svatba, firemní večírek nebo snad grilovačka. U nás se děje všechno. Obří zahrada v centru Prahy, vlastní catering a místo až pro 500 lidí. Chceš to u nás rozjet? Napiš přes web, Instagram nebo Facebook a vidíme se na baru.
2: Kdo si hraje, nezlobí. A když si hraješ s Evropou 2, dostaneš spoustu dárků, který nutně potřebuješ. Čekuj sekci soutěže na Evropa2.cz.

0: uších máte Evropu 2. Čerstvé zprávy na 15. hodinu nachystala Zuzka Kozáková. Pojďme do nich.
1: Dobré odpoledne. Rodiče dětí, které se od příštího roku narodí, by mohly mít vyšší rodičovskou. Místo nynějších 350 tisíc by dostali 400 tisíc korun. Na dvojčata a vícerčata místo 700 pak 800 tisíc korun. Počítá s tím novela o státní sociální podpoře, kterou v pondělí projedná vláda. Po sobotním nedohraném derby v pražském Edenu se znovu otevírá otázka používání kamer s využitím biometrických údajů na stadionech. Nyní to zakazuje legislativa. Tento systém se smí používat pouze na mezinárodních letištích, což je v Česku letiště Václava Havla. Když systém na letiště za pomoci umělé inteligence najde mezi lidmi schodu s někým, kdo je v celostátním pátrání, okamžitě o tom ví cizinecká policie. Vzniknout by tedy mohl registr fanoušků, kteří již mají zákaz chození na stadiony. Systém by pak fungoval podobně jako na pražském letišti. Informuje o tom veřejnoprávní televize. Čeští hokejisté dnes nastoupí do druhého zápasu na mistrovství světa ve Friburku proti Slovinsku. S dánským týmem si svěřenci Radima Rulíka poradili 4-1. O další vítězství se tak pokusí dnes. Zápas je na programu opět od 20:20.
2: Evropa 2, kde to stojí?
1: Pozor si dejte na dálnici D1 ve směru na Brno. Na stém 87. kilometru máme hlášeno odstavené osobní vozidlo. Pozor v Kroměříži ve Velehradské ulici. Tady máme odstavený vůz po nehodě. Další komplikace hlásí Chomutov v Dřínovské ulici. Došetřuje se tady nehoda. Stejně tak v Praze v Seifertově ulici, kde se srazila dodávka s osobním vozem.
2: Evropa 2 je

0: venku. Převážně zataženo s deštěm, teploty se drží do 16 stupňů Celsia. Zítra bude v Čechách polojasno až oblačno, během dne především v západní polovině Čech se objeví místy přehánky. Na Moravě a ve Slezsku pak bude většinou zataženo. Teploty očekáváme v rozmezí od 14 do 18 stupňů. Tolik zprávy, vy jste z Evropou 2 a teď už si slovo bere Kuba Štěpán.
1: Mám tu kuriozitu ze Španělska. Jedna restaurace tam zavedla poplatek za zvracení. No, jestli se doteď říkalo, že účet v restauraci může člověku zvednout žaludek, tady to platí doslova. Víc řeknu za chvilku. Tak držte vlnu Evropa 2. Evropa 2.

0: už jich máte samotní Evropu 2. Ve Španělsku jedna restaurace přišla s hodně netradičním pravidlem. Nabízí jídlo formou směs, kolik zvládneš, jenže někteří hosté si to zřejmě vyložili jako nějakou olympijskou disciplínu a tak podnik zavedl poplatek pro ty, kteří se přejedí natolik, že to jejich organismus odmítne dál diplomaticky řešit. Zní to zvláštně, ale z pohledu restaurace to má docela jasnou logiku. Když máte nabídku neomezeného jídla, počítáte s tím, že si lidé dají víc než obvykle, jenže někteří návštěvníci si na talíře naloží hory jídla, které ani nemohou sníst. A pak to končí plýtváním, nepořádkem a samozřejmě situacemi, které už nejsou gastronomický zážitek, ale spíš výzva pro úklidový tým. Je to vlastně taková připomínka, že i když je něco neomezené v uvozovkách, lidský žaludek pořád nějaké hranice má. A občas je dobré je respektovat dřív, než nám je připomene sám. Na jednu stranu podnikání, na druhou stranu veřejná služba, protože některým lidem nestačí cedule dobrou chuť. Potřebuji ještě dodat a hlavně s rozumem, hrdino. Evropa 2.
1: Chceš být na největším tanečním festiáku zadara? Ve vatě a navíc bez starostí, kde složit hlavu? To jde jedině s Evropou 2, ČSOB a Visa. Tak si celý týden hlídej na Evropě 2 tyhle marshmallowny. Každý ráno od pondělí do čtvrtka ti přinesou 2 lupeny na Beats for Love a 2 litry kapesného. A v pátek ráno dokonce 4 lupeny, 2 litry kapesného a ubytování v Love Village pro 4. Užijte si s Evropou 2 Beats for Love zadara, nažvejklí a do růžova vyhajaný. Beats for Love od 1. do 4. července v Ostravě, exkluzivně s Evropou 2.
2: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Krolevsky, polotvrdý sýr z Oky 100 gramů za 29,90. Bánovecké sírové nitě, různé druhy za 29,90. A Matony Immuno, minerální voda s ovocnou chutí a vitamíny za 19,90. Až do 19. května. Kaufland.
3: Když ultravýhodné nabídky se slevou až 50%, tak Allegro Smart Weeks. Nyní praktický přenosný kompresor Shepach Air Force 5 jen za 1029 korun. Nejnižší cena za posledních 30 dní před slevou 1247 korun. Když něco, tak Allegro.
4: Jíst zdravěji jde v Albertu snadno. Jsou tu oblíbené týdny akčních slev v našem novém katalogu zdraví. Objevte přes 500 produktů za exkluzivně nízké ceny. Biojavorový sirup Nature's Promise 1/4 litru s apkou za 99,90 a bezlaktózové trvanlivé mléko litr s apkou za 17,90. Albert.
5: Co se tady děje?
6: Co se chystá?
7: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litru na 100 km.
8: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
7: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
9: Ať už si dobíjíte baterky u moře, v lese nebo na horách, váš elektromobil to pohodlně zvládne s jedním čipem od Pre. Doma i v zahraničí. Máme energii být si blíž. Jsme Pre. Více na pre.cz.
10: Když levně, tak Tesco. Nyní cena pro všechny 24,90 banány kilo. Nabídka platí od 13. do 19. května ve všech supermarketech a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
11: Teď se fotím já.
12: Řekni Epet.
13: Nejdřív vyfotím vyúčtování. Epet má teď elektřinu i plyn za extra výhodnou cenu. Tak abych to stihnul.
12: Vždyť se mu sjednání stihneš do 3 minut.
13: Taková změna se neodkládá. Sjednejte si výhodnou elektřinu a plyn od stabilního dodavatele na epet.cz. Epet. Život s lepší energií již 20 let.
5: Hokejoví fanoušci, oblékněte se do stylového oblečení z fanshopu českého hokeje a ukažte svou hokejovou vášeň. Vybírat můžete z řady oficiálních produktů, od dresů a šál po čepice a mikiny. Fanděte českému nároďáku stylově. S mobilní aplikací Český hokej navíc získáte slevu na nákup. Oblečte se ve stylu naší národní vášně. Oficiální merch zakoupíte na fanshop.českýhokej.cz.
6: Zpátky k muzice.

Chuck Norris na Evropě 2. Tady Chuck Norris. Za celý svůj život jsem ani jednou nemrkl. Nikdy.

0: Evropě, kde to stojí.
1: Taky v sobotu odpoledne sledujeme na Evropě 2 provoz. V 15.38 je komplikace na hradecké dálnici D11 ve směru do Prahy. Na 73,5 kilometru u Lázní Bohdaneč došlo k dopravní nehodě. Část dálnice je v tuto chvíli uzavřená, policie provoz odklání. V Havlíčkově Brodě se srazilo nákladní vozidlo s osobním v ulici Humpolecká a z Prahy nám nahlašujete nehodu dvou aut u Písnice v Libušské ulici. Díky, Jardo, za info. Tak ať už razíte kamkoliv, buďte opatrní a šťastnou cestu do cíle přeju. Evropa 2.
0: Maximum muziky.

0: Camp Evropy 2. Kluci a holky mezi 9 a 15 lety, rychle vlítněte na web Evropy 2. Nahrajte fotku na téma Ukaž, jaký jsi táborník a těšte se na nezapomenutelný letní tábor.
1: Tak co, těšíte se?
0: Yeah! Týden her, soutěží, workshopů a koncertů pod širým nebem s moderátory Evropy 2. Evropa 2. Držíme ti flek i na summer campu.

0: Hezký víkend, tady je vaše Evropa 2. Podle jednoho průzkumu chybí skoro polovině Američanů obyčejná radost. Ne velké zážitky, ne nějaké luxusní dovolené nebo večeře za polovinu výplaty. Spíš ty malé věci, jako vypnout hlavu, zasmát se s kamarády, pustit si film a nedělat u toho dalších pět věcí najednou. Možná je to připomínka i pro nás. Odpočinek nemusí přijít až ve chvíli, kdy je všechno hotový. Protože to je okamžik, který se v dospělém životě vyskytuje asi stejně často jako volná pokladna v pátek odpoledne. Občas si prostě stačí udělat radost jen tak. Bez výčitek, bez výkonu a ideálně bez toho, aby nám to připomínal kalendář telefonu. Evropa 2.
1: Evropa 2. Evropa 2. Maximum Jakuba Štěpána. Evropa 2. Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.
2: Agentura Elite vyhlašuje castingy do nejprestižnější modelingové soutěže Omoda Elite Model Look. Přijď na casting 21. května v 15 hodin do obchodního centra Westfield Černý most Praha a staň se modelkou nebo modelem. Více na Instagramu Elite Prague.
1: Užívej si Evropu 2 až do večera.
3: A startuje večer na maximum.
1: Songy na přání.

Večer na Maximum s Petrem a Ondrou. Pondělí, úterý, středa, pátek 6 až 8 večer na Evropě 2. To, co tě čeká začátkem června, není jen tak nějaký trs.

0: Letos opět na největší taneční stage v O2 Univerzu.
1: Vstupenky na Ticketportál a Ticketmaster.
0: Televizní finále mistrovství České republiky 5. až 7. června.
1: Taneční skupina roku CZ.
2: Můžeme ti něco zahrát, co to bude?
3: No, Alena Volka, Tří Faded.
4: Jo, Faded, Faded.
5: Hele, kluci, jak se tam zpívá to Panda, Panda.
2: Imagine Dragons.
5: Jo, to bude ono. To, jo, přesně.
0: Řekni to po svým, stejně ti to zahrajem. Pondělí, úterý, středa a pátek večer na Evropě 2.
6: Stále ještě nevíte, kde bude váš maturitní nebo vysokoškolský ples? Je čas přestat hledat. Jsou chvíle, na které se nezapomíná. První tanec, smích přátel, ty si zaslouží výjimečné místo. Kongresové centrum Praha, velký taneční parket, špičkové zázemí a navíc Praha jako na dlani. A kde bude ten váš ples? Více na kcp.cz.
7: Kongresové centrum Praha, kde na okamžicích záleží.
0: Každé úterý a neděli v 8 večer šlápneme na Evropě 2 na brzdu.
8: Jaký je arabský výraz pro zlost zbodnutí hmyzem?
0: Trojice, která vám pohne bránicí nebo žlučí.
8: Muhammad Komar nazpat.
0: Brzda Evropě 2 a neb jakoby show.
9: Tak to je všechno. Dobrý to bylo.
0: Každé úterý a neděli v 8 večer na Evropě 2. Držíme ti flek i v Berouně. Evropa 2. 105,5 FM.

0: Posloucháte Evropu 2, taky v 16 hodin pro vás máme zprávy. Pokračuje Zuzka Kozáková.
1: Dobré odpoledne. Na zhruba milion korun si přišli podvodníci, kteří do bankomatů vkládali falešné bankovky a po jejich připsání na účet okamžitě vybírali skutečné peníze. Podle policie skupina působila v Praze, Středočeském kraji i Plzni. Hlavní organizátor už skončil ve vazbě, další členové gengu čelí stíhání. Podle policie se podobná trestná činnost poslední době šíří napříč bankovním sektorem. Pachatelé si navíc často zakládají účty nejen na své jméno, ale využívají i takzvané bílé koně. Samosběr jahod v Česku začne letos už v druhé polovině května. Například Kunratická jahodárna v Praze plánuje zahájení nejpozději 20. května. Další oslovení pěstitelé otevřou na přelomu května a června. Ceny by měly zůstat podobné loňsko. Producenti jahod počítají jen s mírným zdražením. Basketbalistka Emma Čechová si při utkání zámořské ligy WNBA přetrhla skřížený vaz v kolenu. O diagnoze 21-leté reprezentantky informoval její klub Minnesota Lynx, za který stihla nastoupit jen třikrát. Čechovou čeká operace a sezóna pro ní skončila. Přijde také o zářijové mistrovství světa v Berlíně.
2: Evropa 2, kde to stojí?
1: Pozor na dálnici D11. Na trase Praha Jaroměř Sever na svém 3. kilometru bouralo v levém pruhu osobní vozidlo. Zdržíte se i na dálnici D11, a to kvůli odstavenému vozu. Na svém 80. kilometru ve směru na Prahu.
2: Evropa 2, jak je venku?
1: Převládá zatažená obloha s deštěm, místy je skoro jasno. Srážky ustanou během pozdějších odpoledních hodin na jihovýchodě a východě Moravy a Slezska. Teploty nepřekračují 16 stupňů Celsia. Zítra bude v Čechách polojasno až oblačno, na Moravě a ve Slezsku většinou zataženo. Objeví se i déšť v průběhu dne. Na teploměrech naměříme většinou od 14 do 18 stupňů. Ode mě je to vše, vy jste stále s Evropou 2 a slovo opět přebírá Kuba Štěpán.
0: Nachystané je hudební jmény, ve kterém zazní Jelly Roll, Steven Sanchez nebo i Lenny, nám ho bude dělat společnost během sobotního odpoledne. Tak užívejte víkend a držte vlnu. Tady je vaše Evropa 2.

0: Posloucháte Evropu 2. Harry Styles, Adele nebo Dua Lipa patří mezi nejbohatší mladé lidi ve Velké Británii. Vyplývá to z žebříčku britského deníku The Times, který sleduje majetek nejbohatších lidí v zemi. A zvlášť u těch, kterým ještě nebylo 40. Harry Styles je v této mladší kategorii na 23. místě, Adele na 28. a Dua Lipa až na 32. Ještě výš Ed Sheeran, který má mít odhadovaný majetek přes půl miliardy dolarů. A jako jediný hudebník pod 40 se dostal i do celkového žebříčku nejbohatších Britů. Pro představu, úplně poslední člověk v celkovém seznamu má majetek v uvozovkách jenom, jo? Kolem 454 milionů dolarů, no. Zatímco teda někdo řeší, jestli zvládne hypotéku na 30 let, tady se spíš řeší, kam uložit další stovky milionů, aby se na účtu nemačkali. Evropa 2.
1: Děcka, chcete zažít nejlepší týden svýho života? Hra o účast na legendární Summer Camp Evropy 2 startuje za 2, 3, 2, 1. Tak, kluci a holky mezi 9 a 15 lety, rychle vlítněte na web Evropy 2. Nahrajte fotku na téma Ukaž, jaký jsi táborník a těšte se na nezapomenutelný letní tábor. Summer Camp Evropy 2.
2: Co jste dělali vy, ty otázky, ty jsou strašně dobrý.
1: Týden rozhovorů s hvězdami, her, soutěží, workshopů a koncertů pod širým nebem s moderátory Evropy 2.
3: Tak co, těšíte se?
1: Předposlední srpnový týden v prachovských skalách. Evropa 2. Držíme ti flek i na Summer Campu.
4: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Miller, Miller Milch, různé druhy za 16,90. Hamé, Majka, Matěj nebo Svačinka 120 gramů za 16,90 a Ariel, prací kapsle nebo gel za 399,90. Až do 19. května. Kaufland.
5: Pryč DPH! Pryč DPH!
6: Využijte okamžitou slevu ve výši DPH a navíc si kupte terasovou sedací soupravu Mexiko jen za 9 999 korun. Je na vás, jak chcete bydlet. U nás najdete svůj trend. Více na mebelix.cz.
7: Když levně, tak Tesco. Nyní cena pro všechny 8,90 Madeta jeho české trvanlivé mléko polotučné litr. Nabídka platí od 13. do 19. května ve všech supermarketech a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
8: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Má dost elektřiny a plynu i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době na centropol.cz nebo ve vašem zákaznickém centru. Centropol.
9: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Filet z lososa z kůží 100 gramů za 29,90. Lipánek 130 gramů za 16,90. A vodka Nikolaus půl litru za 109,90. Albert. Dle srovnání k 5.5.
10: A to jste věděli, že exosomy a PDRN jsou objevem, který posouvá regeneraci a obnovu pleti na novou úroveň? Tak si o ně na Evropě 2 zahrajem. Balíčky kosmetiky s obsahem exosomů a PDRN od české profesionální kosmetiky For Life and Madaga jsou ve hře každý den mezi 9. a 11. Pohlídej si profi kosmetiku For Life and Madaga celý týden na Evropě 2.
11: Hokejoví fanoušci, oblékněte se do stylového oblečení z fanshopu českého hokeje a ukažte svou hokejovou vášeň. Vybírat můžete z řady oficiálních produktů, od dresů a šál po čepice a mikiny. Fanděte českému nároďáku stylově. S mobilní aplikací Český hokej navíc získáte slevu na nákup. Oblečte se ve stylu naší národní vášně. Oficiální merch zakoupíte na fanshop.českýhokej.cz.
12: A teď vykouzlíme výhodnější elektřinu a plyn.
13: Už je vykouzleno. Svět se zbláznil, ale ceny u EPET zůstávají stabilní.
14: Žádná kouzla?
13: Kouzla ne, ale chytrý formulář. Nahrajte své vyúčtování a do 3 minut máte hotovo. Navíc nyní sleva 1000 korun při sjednání online. Více na epet.cz.
11: Jaký by to asi bylo tankovat plnou a neřešit cenu? Tak tohle příští týden zažiješ jedině s Evropou 2 a Nissan. Zapomeň na drahotu na benzínkách a zahraj si na Evropě 2 už od pondělí. Denně o 5000 na palivo od společnosti Nissan. A v páteční ranní show hrajeme dokonce o 20 000. Zamávej předražený ropě a hlídej si tankovací karty celý příští týden na Evropě 2. A když nevyhraješ, kup si Nissan a dostaneš k němu palivovou kartu zdarma. Zpátky k muzice.

Norris na Evropě 2. Tady Chuck Norris. Zabil jsem miliony svých nepřátel, ještě když byli spermie.

0: Evropa 2, kde to stojí?
1: Je 16.34, jak to vypadá na silnicích, kde jednička vázne za Jihlavou ve směru do Prahy mezi 106. a 105. kilometrem se tvoří nárazová kolona. D55 zpomaluje po nehodě u Otrokovic na 31. kilometru, uzavřený je pravý pruh a kvůli úniku kapalin je uzavřený taky nájezd. Problémy hlásíte na silnici 27 a to na tahu z Plzně do Žadce, tady je uzavřená komunikace po vážné dopravní nehodě u obce Blšany, policie již provoz odklání. V Praze se srazila dvě osobní vozidla na Sibirském náměstí, díky Majdo za zprávu, a podobně tomu i v Černokostelecké ve směru na Průmyslovou. Tak buďte opatrní a klidnou cestu přeju. Evropa 2.
0: Žhavý novinky Evropy 2.

Odkiaľ tieto kafe? Od Jeda nebo ze spolku? Aha, od Elite Model Look. Tak si o nej zahrajeme. Každý den v odpolední show Evropy 2 je ve hře voucher na 5000 na kávovary Krups nebo novinku Coffee Crush. Tak do sebe kopni kafčo a vyraž na casting do nejprestižnější modelingové soutěže Omoda Elite Model Look ČR 2026 s odpolední show Evropy 2.

0: Na Evropě vydá Horen, který má novinku Little More Time. Ta vyšla 23. dubna jako druhá ochutnávka z jeho chystaného alba, který se jmenovat Dinner Party. Dneska by měla teda dorazit 5. června a je to přesně ten typ Naila, který nesází na nějaké velké popové ohňostroje, ale spíš na klid, na kytaru a pocit, že by se svět mohl na chvilku pozastavit. Sam Niall Horan o skladbě říká, že je o touze zmáčknout pauzu, zůstat v malých, obyčejných momentech, nikam nespěchat a prostě jenom být, což dává smysl, protože po letech na cestách, koncertech a samozřejmě strávil mnoho času ve studiích, tak zpívá o tom, že domov a klid najednou nejsou nuda, ale skoro luxus. Jak se tak zatím díváme ve světě, nejde prozatím o obří hit typu Slow Hands. Byl jeho velký hit, ale spíš jde v rámci novinky o skladbu, která se žije mezi fanoušky a uvidí se časem, jestli přeci jen Niall Horan nepokoří tento svůj obří hit, jak už jsem říkal, který se jmenuje Slow Hands. Na celou připravujeme nové zprávy, do té doby zazní Jonatas a Dennis Lloyd a přidám tip, čím se vyšperkovat víkend v kinech, tady u nás na Evropě 2.
1: Evropa 2. Evropa 2. Maximum Jakuba Štěpána. Evropa 2. Action! Novinky v kinech.
2: It's nice. Are they all brown?
3: Snímek, co nám zbylo z lásky islandského režiséra, scénáristy a kameramana Hlinura Palmasona, sleduje čtveroročních období v životě jedné rozpadající se rodiny. Matka je talentovaná umělkyně, otec vydělává na rybářské lodi a jejich děti si užívají dětství v souladu s přírodou. Mimochodem, první záběr vzniknul už před 9 lety a zachycuje boření starého ateliéru. Palmason už tenkrát věděl, že takhle začne jeho film o rozpadu vztahu, který bude vypovídat i o tom, jak trávíme čas s dětmi.
4: They look happy and content, safely tucked away from all the dangers of the world.
3: Ve výčtu hereckého obsazení novinky, co nám zbylo z lásky, figuruje také islandský ovčák Panda. Tenhle dvojbarevný chlupáč si díky překvapivě bohaté mimice, která má ve snímku nezastupitelnou roli, vysloužil na festivalu v Cannes cenu Palm Dog Award za nejlepší psí herecký výkon.
4: All of the things that really matter.
3: Panda je navíc členem skutečné režisérovy rodiny, stejně jako 3 děti, které se ve filmu objeví. Islandský snímek, co nám zbylo z lásky, je premiérově v kinech.
4: You can also go see something else.
3: Martina Sokolová, Evropa 2.
4: It's okay.
1: Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM. Evropa 2. Kam vyrazit?
5: V pondělí 18. května oslavíme Mezinárodní den muzeí. Proto toto pondělí i neděli před ním 17. května některá muzea a galerie v Praze otevřou své výstavy a expozice zdarma či za snížené vstupné. V neděli to budou Národní galerie v Praze, Umělecko-průmyslové muzeum, Národní technické muzeum mimo pražské pobočky, v pondělí Národní zemědělské muzeum a Muzeum českého granátu. Svou účast ale ještě nepotvrdili všichni a tak lze očekávat, že míst, která budete moci navštívit, bude mnohem více. Hlavní myšlenkou roku 2026 je muzeum sjednocující rozdělený svět se zaměřením na snížení nerovností, podporu mírových a inkluzivních společností a posílení globálního partnerství pro udržitelný rozvoj. Tak se přijďte ukázat, doporučuje Evropa 2.
6: Agentura Elite vyhlašuje castingy do nejprestižnější modelingové soutěže Omoda Elite Modelu. Přijď na casting 21. května v 15 hodin do obchodního centra Westfield Černý most Praha a staň se modelkou nebo modelem. Více na Instagramu Elite Prague.
1: Užívej si Evropu 2 až do večera.
7: Tak to si děláte srandu, halo, že jsem se fakt dovolal.
1: Večer na Maximum s Petrem a Ondrou.
8: Tak to mě ani ve snu nenapadlo, to je boží.
1: Pondělí, úterý, středa, pátek, 6 až 8 večer na Evropě 2.
8: Podívej, co to dělá s náma dvěma.
1: To, co tě čeká začátkem června, není jen tak nějaký trsák.

0: Česko Modernu Show nebo Latino.
1: Letos opět na největší taneční stage v O2 Univerzu.
0: Vstupenky na Ticketportál a Ticketmaster.
1: Televizní finále mistrovství České republiky 5. až 7. června.
0: Taneční skupina Roku CZ.
2: Na Evropě 2 ti rozumíme pořád. I večer.
3: Můžeme ti něco zahrát, co to bude?
4: No, Alena Volka, Faded.
3: Jo, Faded, Faded.
5: Hele, kluci, jak se tam zpívá to panda.
3: Imagine Dragons.
5: Jo, to bude ono. Jo, přesně.
2: Řekni to po svým, stejně ti to zahrajem. Pondělí, úterý, středa a pátek večer na Evropě 2.
6: Léto v Radlický kulturní sportovně se blíží. Pivo po práci, rozlučka se svobodou, svatba, firemní večírek nebo snad grilovačka. U nás se děje všechno. Obří zahrada v centru Prahy, vlastní catering a místo až pro 500 lidí. Chceš to u nás rozjet? Napiš přes web, Instagram nebo Facebook a vidíme se na baru.

0: Tady je vaše Evropa 2 na 17. hodinu. Přidá Zuzka Kozáková nové zprávy.
1: Hezké odpoledne u zpráv. Státní úhrada čistých nákladů na základní služby poskytované Českou poštou se asi sníží z nynějších až 2 miliard korun ročně na nejvýše 1,5 miliardy. Pokles hraniční částky předpokládá novela skupiny poslanců koaličního hnutí ANO, kterou vláda podle podkladů pro pondělní schůzi podpoří. Předkladatelé argumentují podmínkami veřejné podpory schválenými Evropskou komisí. Úřad práce vyplatil za první kvartál 563 milionů korun na superdávkách. V březnu je dostalo 33 900 domácností. Vyplývá to z dat Ministerstva práce a sociálních věcí. Úřad přitom chystá změny v nastavení. Dnes se rozhodne o vítězi 70. ročníku mezinárodní pěvecké soutěže Eurovize. Mezi 25 finalisty je i český zástupce Daniel Žižka z písní Crossroads. Eurovizi letos hostí Vídeň, protože hudební klání loni vyhrál rakouský zpěvák vystupující pod jménem JJ Colby.
2: Evropa 2, kde to stojí?
1: Stále pozor na dálnici D1 na odstavené vozidlo na stém 80. kilometru ve směru na Prahu. V Zábřehu na Šumpersku se v Leštinské ulici došetřuje nehoda dvou vozů a na Havlíčkobrodsku opatrně na silnici 345 na vjezdu do obce Nová Ves u Chotěboře. Bouralo tu osobní vozidlo.
2: Evropa 2, jak je venku?
1: Stále většinou zataženou místy s deštěm. Počítejte s teplotami do 16 stupňů Celsia. Zítra bude v Čechách polojasno až oblačno, na Moravě a ve Slezsku většinou zataženo a objeví se v průběhu dne déšť či dešťové přehánky. Na teploměrech naměříme většinou 14 až 18 stupňů. Tolik zprávy, vy jste stále s Evropou 2 a stále taky s Kubou Štěpánem.
0: Kolem čtvrt na šest si dáme hudební šrapnel, o který se postará zpěvačka Pink. Zavzpomínáme na rok 2004 a bude to trochu energičtější kousek. Jaký? Na to si počkejte. Evropa 2.
2: Evropa 2.

0: Evropy 2.
1: Energický rockový single nabídne Pink, která v roce 2004 vydala píseň Last to Know společně s Timem Armstrongem, který ji i produkoval. Skladba je lehce drsnější než některé její uhlaznější popové singly. Textově je to hodně přímočará Pink, naštvaná a zklamaná. Zpívá o pocitu, když vás někdo nechá stranou, neozve se, nepřijde a vy jste ten poslední, kdo se to dozví. Žádné zlomené srdce při svíčkách, spíš hrá na dveřmi a ostrý vzkaz mezi řádky. V hitparádách, jak se dívám, z toho nějaký velký světový hit nebyl. V Británii se skladba zastavila těsně za první dvacítkou, konkrétně tedy na 21. místě. V Německu byla na nejvýš 66. Například ve Švýcarsku obsadila 46. pozici. Čeká nás Pink doslova bez mašliček, zklamání prostě vezme, prožene ho kytarou a vrátí zpátky jako varování.
0: Víkendový hudební šrapnel Evropy 2.

0: Evropě 2. Dance Extravaganza. Propaž se sobotní nocí. Od 10 večer až do 4 ráno jedeme nejpřísnější party českého éteru. Dance Extravaganza. Headline s Michael Burian. Ondy. Michael C. DJ Brian. Víkendový mejdan plný nadupaných beatů. Dance Extravaganza Evropy 2. Maximum taneční muziky.
1: Léto volá, voda, hory, lesy. Sbírejte body v Albertu od 13.5. do 28.7. a vydejte se do přírody se značkovou výbavou Jaté se slevou až 61%. Stany, karimatky, nepromokavé vaky a spousta dalších vychytávek pro pohodový čas v přírodě. Albert.
0: Ranní show Evropy 2 tě vybaví na ten nejbarevnější, nejkreativnější a nejhravější den dětí. Každý ráno hrajeme na Evropě 2 o skvělý stavebnice Lego. Každý den jiné sety, zvířátka, auta, fotbalové sety nebo Star Wars. Kdo si hraje s Evropou 2, nezlobí. A kdo hraje o Lego pecky, ten si je hlídá na Evropě 2. Šlápni si na kostičku v ranní show Evropy 2.
2: Když levně, tak Tesco. Nyní cena pro všechny 24,90 banány kilo. Nabídka platí od 13. do 19. května ve všech supermarketech a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
3: For Life a Madaga, česká profesionální kosmetika na francouzských základech, má pro vás úžasné dárky. Od 18. do 19. května získáte slevu 20% na vybrané kosmetické produkty. Vybírejte na e-shopu, osobně v showroomu na Moravanské 85 v Brně nebo v partnerských kosmetických salonech. forlifemadaga.com.
4: Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
5: Hobžovy strážnické brambůrky 60 gramů za 8,90 a Excellent 11 světlý ležák za 11,90 až do 19. května.
4: Kaufland, hlavní partner české hokejové reprezentace.
6: A teď vykouzlíme výhodnější elektřinu a plyn.
7: Už je vykouzleno. Svět se zbláznil, ale ceny u EPET zůstávají stabilní.
8: Žádná kouzla?
7: Kouzla ne, ale chytrý formulář. Nahrajte své vyúčtování a do 3 minut máte hotovo. Navíc nyní sleva 1000 korun při sjednání online. Více na epet.cz.
0: Zpátky k muzice.

0: Summer Camp Evropy 2. Kluci a holky mezi 9 a 15 lety, rychle vlítněte na web Evropy 2. Nahrajte fotku na téma Ukaž, jaký jsi táborník a těšte se na nezapomenutelný letní tábor.
1: Tak co, těšíte se?
0: Týden her, soutěží, workshopů a koncertů pod širým nebem s moderátory Evropy 2. Evropa 2. Držíme ti flek i na Summer Campu. Yeah.

0: Evropa 2, kde to stojí?
1: Pojďme 17.35 vrknou na cesty. Silnice 16 vázne u obce Mělnické v Telnu, kde se srazila dvě osobní vozidla. Podobně je tomu v Praze v Husické ulici. Díky Michal za info. Problémy jsou taky v Plzni v Karlovarské směrem do centra, kde boural osobní vůz a dva vozy se střetly v Jindřichově Hradci v ulici Jarošovská. Tak ať už míříte kamkoliv, jezdíte v klidu, žádný spěch a pohodovou cestu přeju. My jsme Evropa 2.
0: Žhavý novinky Evropy 2. Steven Sanchez. Nová muzika.

0: uších vám vybruje sobotní Evropa 2. Tak tady pročítám průzkum z letošního jara. V příštích 5 letech zvažuje stěhování skoro třetina Pražanů, zejména teda mladí. Upřímně, jako Praha je pořád krásná, je živá, nabízí skoro všechno, jen u bydlení má člověk někdy pocit, že si nekupuje byt, ale že si kupuje nějaké menší evropské letiště. Část lidí proto začíná koukat za hranice města, hlavně směrem do středních Čech. Neznamená to ale, že by se chtěli z Prahu úplně rozejít, spíš hledají kompromis, doma víc klidu, víc prostoru, možná i kus zeleně a do hlavního města dál jezdit za prací, za školou, kulturou nebo prostě za tím, co velké město umí. Praha je bezesporu magnet, jenže když vás přitahuje hlavně k vyšším nájmům, hypotékám a ceně kávy za menší oběd, začnou i střední Čechy najednou vypadat jako romantická destinace. Evropa 2.
1: Evropa 2. Evropa 2. Maximum Jakuba Štěpána. Evropa 2. Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.
2: Agentura Elit vyhlašuje castingy do nejprestižnější modelingové soutěže Omoda Elit Model Look. Přijď na casting 21. května v 15 hodin do obchodního centra Westfield Černý most Praha a staň se modelkou nebo modelem. Více na Instagramu Elit Prague.
1: Na Instagramu Evropy 2 už vás je přes 300 tisíc.
3: Co je za otázky, blbý?
4: Co otázky, aby mě vyzdvihli, aby potopili zrko.
3: Takže jsi je psal ty?
4: Samozřejmě, jako všechny.
1: Největší profil na české mediální scéně, plnej muziky, hvězdných hostů a střípků ze zákulisí vysílání Evropy 2, které nikde jinde neuvidíš.
5: No, to jsi odvážnej teda.
1: Dej taky follow E2.cz a bav se na maximum. Evropa 2, držíme ti flek i na Instagramu. To, co tě čeká začátkem června, není jen tak nějaký trs.

0: Letos opět na největší taneční stage v O2 Univerzu.
1: Vstupenky na Ticketportál a Ticketmaster.
0: Televizní finále mistrovství České republiky 5. až 7. června.
1: Taneční skupina roku CZ.
2: Můžeme ti něco zahrát, co to bude?
3: No, od Alena Volkra, Three Spider.
4: Hele, kluci, jak se tam zpívá to panda.
0: Řekni to po svým, stejně ti to zahrajem. Pondělí, úterý, středa a pátek večer na Evropě 2.
1: Léto v Radlický kulturní sportovně se blíží. Pivo po práci, rozlučka se svobodou, svatba, firemní večírek nebo snad grilovačka. U nás se děje všechno. Obří zahrada v centru Prahy, vlastní catering a místo až pro 500 lidí. Chceš to u nás rozjet? Napiš přes web, Instagram nebo Facebook a vidíme se na baru.
0: Evropa 2 žije na maximum i na YouTube. Užij si videoreporty z vymazlených akcí, exkluzivní rozhovory se světovými i domácími stars, pohledy do zákulisí Evropy 2 a spoustu dalších oblíbených actions. Tak potvrď odběr, ať už ti nic neunikne. YouTube kanál Evropy 2 jede na maximum. Nemusíš zjíždět milion pages pro nejnovější zprávy ze showbizu, zákulisní drby nebo exkluzivní hudební premči. Všechno je na Facebooku Evropy 2 a k tomu navíc přihazuje moderátory, jak je jinde neuvidíš. A taky fotky ze zákulisí Evropy 2 a spoustu dalšího bizáru a zábavy. Skoro milion z vás sjíždí facebookový profily Evropy 2 a ranní show Evropy 2.

0: Posloucháte Evropu 2, co je kde nového, ví Zuzka Kozáková. Na řadě jsou zprávy na 18. hodinu.
1: Dobrý podvečer. Rodiče dětí, které se od příštího roku narodí, by mohly mít vyšší rodičovskou. Místo nynějších 350 tisíc by dostali 400 tisíc korun. Na dvojčata a vícerčata místo 700 pak 800 tisíc korun. Počítá s tím novela o státní sociální podpoře, kterou v pondělí projedná vláda. Po sobotním nedohraném derby v pražském Edenu se znovu otevírá otázka používání kamer s využitím biometrických údajů na stadionech. Nyní to zakazuje legislativa. Tento systém se smí používat pouze na mezinárodních letištích, což je v Česku letiště Václava Havla. Když systém na letiště za pomoci umělé inteligence najde mezi lidmi schodu s někým, kdo je v celostátním pátrání, okamžitě o tom ví cizinecká policie. Vzniknout by tedy mohl registr fanoušků, kteří již mají zákaz chození na stadiony. Systém by pak fungoval podobně jako na pražském letišti. Čeští hokejisté dnes nastoupí do druhého zápasu na mistrovství světa ve Friburku proti Slovinsku. S dánským týmem si svěřenci Radima Rulíka poradili 4-1. O další vítězství se pokusí dnes. Zápas je na programu opět od 20:20.
2: Evropa 2, kde to stojí?
1: Pozor si dejte na D10 na trase Praha Turnov. Na 40. kilometru máme nepojízdné osobní vozidlo. Na D35 na trase Mohelnice Lipník nad Bečvou máme odstavený vůz po nehodě na 251. kilometru. A na Táborsku na silnici 159 u obce Vlastiboř pak máme odstavený vůz po nehodě.
2: Evropa 2, jak je venku?
1: Zataženo, místy skoro jasno, teploty se drží do 16 stupňů Celsia. Zítra to pak bude podobné. V Čechách polojasno až oblačno, na Moravě a ve Slezsku většinou zataženo, objeví se opět déšť či dešťové přehánky. Na teploměrech tentokrát naměříme 14 až 18 stupňů. Ode mě je to vše, vyladíte sobotní Evropu 2 a slovo opět přebírá Kuba.

Řekněme si na rovinu, že v práci trávíme obrovskou část života a podle jednoho průzkumu má 6 z 10 lidí zkušenost s toxickým šéfem. Týká se to i vás? Podrobnosti za chvíli. Evropa 2.

0: Společnost vám dělá víkendová Evropa 2. Zaměstnání je místo, kde trávíme obrovskou část života a jak dokládá studie napříč Amerikou, pro spoustu lidí není úplně pohodová zastávka s kávou zdarma. 6 z 10 zaměstnanců uvedlo, že má nebo někdy mělo toxického šéfa. A víc než polovina lidí kvůli práci dokonce vyhledala psychickou podporu nebo terapii. Toxický šéf přitom nemusí být člověk, který křičí přes půl kanceláře a hází se šívačkou o zeď. Často je to mnohem nenápadnější. Neustálé schazování, zprávy večer, pocit, že nic není dobře, nebo atmosféra, kde se člověk bojí zeptat i na úplně normální věc. To pak samozřejmě nejde vypnout jenom tím, že v 5 zaklamnete počítač. Hlava si ten stres často odnáší domů sebou. Studie tady zároveň ukazuje, že lidé už nechtějí v práci jenom přežívat. Někteří samozřejmě neřeší... Ano, je to důležitý, ale neřeší jenom tu výplatu. Ale samozřejmě je pro ně podstatný prostředí, respekt a to, jestli jim z pracovních porad nezačne pravidelně cukat oko. Dřív se říkalo, vydrž, práce je jenom práce. Dneska si čím dál víc lidí říká, jasně, práce je práce, ale psychický rozklad by neměl být součástí firemních benefitů. No, kdyby to všude bylo, jak se tady o tom poměrně podrobně píše, pakliže máte šéfa, který je férový, který je normální a umí říct díky, tak se ho držte. To už dneska mnohdy působí skoro jako vzácný firemní artefakt. Evropa 2.
1: Chceš být na největším tanečním festiáku zadara? Ve Vatě a navíc bez starostí, kde složit hlavu? To jde jedině s Evropou 2, ČSOB a Visa. Tak si celý týden hlídej na Evropě 2 tyhle

0: dokonce 4 lupeny, 2 litry kapesného a ubytování v Love Village pro 4. Užijte si s Evropou 2 Beats for Love zadara, nažvejklí a do růžova vyhajaný. Beats for Love od 1. do 4. července v Ostravě, exkluzivně s Evropou 2. A to jste věděli, že Exosomy a PDRN jsou objevem, který posouvá regeneraci a obnovu pleti na novou úroveň? Tak si o ně na Evropě 2 zahrajem. Balíčky kosmetiky s obsahem Exosomů a PDRN od české profesionální kosmetiky For Life and Madaga jsou ve hře každý den mezi 9. a 11. Pohlídej si profi kosmetiku For Life and Madaga celý týden na Evropě 2.
1: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
2: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
1: A tak to bude drahé.
2: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
0: Zpátky k muzice.
3: Evropa 2.

0: Chuck Norris na Evropě 2.
1: Tady Chuck Norris. Zdolal jsem Mount Everest bez použití rukou.

0: kde to stojí.
1: 18.32 ukazují hodiny, kde se momentálně pozdržíte. Silnější provoz je v Praze na Nusalském mostě ve směru do centra. Počítejte s 10 minutama navíc. Kolonu okolo 5 až 10 minut hlásíte z Vilzonovy ulice u hlavního nádraží na trase k muzeu. Všechny záchranné složky zasahují v Chomutově v ulici na Příkopech. Komunikace je v obou směrech uzavřená. A v Brně se srazila tramvaj s osobním vozem v Jugoslávské ulici. Díky Káťo za zprávu. Tolik z dopravy. Jezděte opatrně a z maxima muziky vás dolákat na Rihannu nebo i pár Desko Machine, to s námi bude co nevidět. Tak držte vlnu Evropa 2.
0: Žhavý novinky Evropy 2.

Odkaď je to kafe? Od Žieda nebo ze spolku? Aha, od Elite Model Look. Tak si o něj zahrajeme. Každý den v odpolední show Evropy 2 je ve hře voucher na 5000 na kávovary Krups nebo novinku Coffee Crush. Tak do sebe kopni kafčo a vyraž na casting do nejprestižnější modelingové soutěže Omoda Elite Model Look ČR 2026 s odpolední show Evropy 2. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

Ευρώπη TV. Ask yourself this. What are you doing here for?

0: Éteru Evropy 2 spolupráce, která mě nikdy nenapadla. To ale není vůbec podstatný. Madonna a Sabrina Carpenter to zkoušejí spolu v rámci taneční novinky Bring Your Love. Za mě jde o sebevědomý hudební počin s jednoduchým vzkazem. Místo řešení kritiku, radši přineste lásku. Teď mi dochází, že se spojily dvě generace. Madonna tomu dodává klubovou legendu a Sabrina současný popový lesk. Zkrátka jedna ví, jak ovládnout parket, druhá internet a dohromady je z toho song, u kterého se aspoň na chvilku tváříme, že některých se zítra práce netýká, ale to slovo některých dávám do velkých uvozovek. Pro dnešek se loučím, užívejte víkend a zase zítra 15 hodin. Ahoj!
1: Evropa 2. Evropa 2. Maximum Jakuba Štěpána. Evropa 2. Evropa 2. Action! Novinky v kinech.
2: Kikiriki! Farma zvířat byla do filmové podoby zadaptována už několikrát. Asi nejznámější verzí je britský animák z roku 1954. Klasickou novelu spisovatele George Orwella z roku 1945 si tentokrát pod svá režijní křídla vzal režisér a producent Andy Serkis.
3: Všechna zvířata jsou si rovna!
2: Se svým týmem pak vytvořil emocionálně silný a vtipný animák, přístupný všem věkovým kategoriím, tedy i maturantům, kteří si Orwellův počin zařadili na seznam literárních děl a potřebují si nějaký ten detail připomenout k ústním.
3: Chcete být jídlo? Nebo chcete svobodu?
2: Původní román Farma zvířat George Orwella je mrazivou alegorií na praktiky totalitních režimů, konkrétně na stalinské Rusko. Jeho příběh je o revoluci na zemědělské farmě, kde se vzbouří zvířata, vyženou všechny lidi a vedou ji dál sama. Sen o rovnosti se ale postupně mění v nemilosrdnou tyranii.
4: Všechna zvířata jsou si rovna, ale některá jsou si rovnější.
2: Režisér Andy Serkis vedle témat revoluce a totalitní moci zakomponoval také manipulaci veřejného mínění, křehkost demokracie a naléhavou potřebu bránit pravdu.
5: Ta farma bude má.
2: Animák Farma zvířat je aktuálně v kinech. Martina Sokolová, Evropa 2.
1: Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.
6: Léto v Radlický kulturní sportovně se blíží. Pivo po práci, rozlučka se svobodou, svatba, firemní večírek nebo snad grilovačka. U nás se děje všechno. Obří zahrada v centru Prahy, vlastní catering a místo až pro 500 lidí. Chceš to u nás rozjet? Napiš přes web, Instagram nebo Facebook a vidíme se na baru.
1: Připoj se k WhatsApp kanálu Evropy 2. A jestli je ti to málo, rozjeli jsme to i na sociální síti Threads. Nech svůj telefon ožít s Evropou 2. Držíme ti flek i na WhatsAppu a Threads.

0: Děcka, chcete zažít nejlepší týden svýho života? Hra o účast na legendární Summer Camp Evropy 2 startuje za...
1: 5, 4, 3, 2, 1.
0: Tak, kluci a holky mezi 9 a 15 lety, rychle vlítněte na web Evropy 2. Nahrajte fotku na téma Ukaž, jaký jsi táborník a těšte se na nezapomenutelný letní tábor. Summer Camp Evropy 2.
2: Co jste dělali vy, ty otázky, ty jsou strašně dobrý.
0: Týden rozhovorů s hvězdami, her, soutěží, workshopů a koncertů pod širým nebem s moderátory Evropy 2.
3: Tak co, těšíte se?
0: Předposlední srpnový týden v Prachovských skalách. Evropa 2. Držíme ti flek i na Summer Campu.

0: so sweet, but you taste like venom.
1: Kdo si hraje, nezlobí. A když si hraješ s Evropou 2, dostaneš spoustu dárků, který nutně potřebuješ. Čekuj sekci soutěže na Evropa2.cz.

0: these beautiful things that I've got.
1: Odkať je to kafe? Od Žieda nebo ze spolku? Aha, od Elite Model Look. Tak si o něj zahrajeme. Každý den v odpolední show Evropy 2 je ve hře voucher na 5000 na kávovary Krups nebo novinku Coffee Crush. Tak do sebe kopni kafčo a vyraž na casting do nejprestižnější modelingové soutěže Omoda Elite Model Look ČR 2026 s odpolední show Evropy 2.

0: úterý a neděli v 8 večer. Šlápneme na Evropě 2 na brzdu. Nasty, Arny, Vojtán. Trojka, co umí rozhejbat vaši bránici.
1: Přijde Oscar do baru, jako ta cena. Ten Oscar přijde do baru a pořádně to roztočí a Hollywood a všichni se baví a paří a v rohu sedí jako je malý smutný típek. Jo. Oscar říká, proč brečíš si? A on je smutný, že nikoho nezajímá. Aha, kdo to je, prosím tě? A je nějaký český lev.
2: To jsou dveře, které se tě zavřely teďko.
1: A co, asi jdu pro Oscara.
0: Brzda Evropy 2 a nep jakoby show.
3: Já bych to třeba ještě jedno.
0: Každé úterý a neděli v 8 večer na Evropě 2. Well, you were staring down disaster. That night we almost called it quits.

0: Summer Camp Evropy 2. Kluci a holky mezi 9 a 15 lety, rychle vlítněte na web Evropy 2. Nahrajte fotku na téma Ukaž, jaký jsi táborník a těšte se na nezapomenutelný letní tábor.
1: Tak co, těšíte se?
0: Týden her, soutěží, workshopů a koncertů pod širým nebem s moderátory Evropy 2. Evropa 2. Držíme ti flek i na Summer Campu.

Evropa 2 Music Chart. Music Chart. Evropa 2 uvádí nejprestižnější hit parádu v českém éteru. Evropa 2 Music Chart. Hlasujte každý týden pro vaše nejoblíbenější songy na Evropa 2 CZ. Evropa 2 Music Chart. Každý čtvrtek a neděli od 6 večer. Aktuální žebříček Evropa 2 Music Chart na Evropa 2 CZ.

0: Posluchač Evropy 2 nezná hranice.
1: Pro koho a proč song za trest?
2: Pro místní panamské protestanty, protože vám volám s panami.
1: Cože, s panami?
3: Odkud nám voláte?
4: Dobrý den, já volám ze Španělska, z Barcelona.
1: Hustý. Pozor, teďka nám někdo telefonuje ze strašně velký dálky. To vypadá, že to je z oběžný dráhy nebo z Marsu. Halo?
5: Halo. To není z Marsu, to běžní dráhy. Německa.
0: Frontčas bez uch. Evropa 2. Držíme ti flek po celý planetě. Jalo!

see it.

rush.

head, the crowd is

si to zopakni. Hned po skončení Dance Extravaganzy najdeš všechny sety na webu. Dance Extravaganza v sekci záznamy na Evropa2.cz. Dej si to znovu. Evropa 2.